0: Rádio FM+.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: cenu.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Natočeno podle skutečné události.
5: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
6: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
7: Nikdy, anebo navždy.
6: No, tak vidíš.
4: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.

Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.

0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy. Šmucler.cz.
2: Porsche Plzeň.
3: Dobrý den.
4: Je Škodovka vaše srdcovka?
3: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
4: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
3: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
4: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
2: Porsche Plzeň.
3: Porsche.plzeň.cz.
5: Hit Radio.

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
4: Postele Losina.
5: Porsche Plzeň.
6: Dobrý den.
7: Je Škodovka vaše srdcovka?
6: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
7: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
6: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
7: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
5: Porsche Plzeň.
6: Porsche-Plzeň.cz.

0: Radio FM+.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
1: Máte snad něco lepšího?
0: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
1: Jo.
0: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
1: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
0: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
1: To beru. Měj vše legálně, nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
5: Takže dobrá noc?
4: Velmi dobrá.
6: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
7: Postele Losina.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
13: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
12: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
13: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle spokojí.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den.
1: Je Škodovka vaše srdcovka?
2: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
1: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
2: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
1: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí. Porsche Plzeň.
2: Porsche-plzeň.cz.
3: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Meridian Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
4: Keramika Soukup.
5: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
6: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem. Jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Pozor! Hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní

0: 140 tisíc tun na pouhých 64 tisíc. Největší škody jsou u jablek, kde ztráty dosahují zhruba miliardy korun. Téměř polovina profesionálních sadů v Česku má poškozeno více než 80% úrody. Ceny ropy na světových trzích dál rostou kvůli novým útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se pohybuje kolem 106 dolarů za barel. Růst zmírnila zpráva, že Ukrajina a Rusko mají přestat útočit na vzájemnou energetickou infrastrukturu. Situaci ale dál komplikuje poškození důležitého saúdsko-arabského ropovodu, jehož oprava může trvat několik týdnů. Peking od listopadu úplně zakáže držení dronů. V čínské metropoli už nyní platí zákaz jejich prodeje i létání. Úřady opatření zdůvodňují bezpečností města, ve kterém žije zhruba 22 milionů lidí. Peking je sídlem čínské vlády i vedení komunistické strany. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Na Plzeňsku se třídí opravdu poctivě. Krajskou soutěž letos ovládli Hromnice. Celkově lidé v Plzeňském kraji loni vytřídili téměř 39 tisíc tun odpadu. Zhruba stejně jako rok předtím. Některé obce ale výrazně poskočily, třeba Líně zdvojnásobili sběr elektroodpadu a Horní Bříza ho zvýšila o více než 8 tun. Jdeme na počasí, úterý se nám na západě povede, předpověď hned po tom, co se rozpustí ranní mlhy, slibuje jasno či skoro jasno a teploměry se během odpoledne dostanou i na 25.
2: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné úterní ráno. Dobré ráno, šampioni.
2: Ahoj, ahoj, hezký ráno.
3: Dobré ráno.
1: To bylo na lidi. Tak dobré ráno, šampioni, kdo jste u přijímačů a dobré ráno vy dva, čau.
3: Ahoj.
2: Čau.
1: Muzika nachystaná, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, taky minuta šampionu, ve které pozor, budete ode dneska zase něco vyhrávat. A bude to voucher na 5 000 korun.
3: Hele, já dneska od rána z nějakého důvodu mi hraje furt v hlavě písnička Voda od Hradišťanů. Tak jsem si říkal, že je to třeba znamení, že bychom si tady mohli dneska zahrát.
1: Hele, co tak když, na to? Jako vlastně není, nemám s tím problém, no.
3: Hele. To je ono?
1: To je voda, no. To je Voda Hradišťan remix od Justina.
3: Dobře.

0: Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake na Hit Radio. 6 hodin, 6 minut. A Davide, už mi to hraje v hlavě taky.
1: Voda je krásná.
2: David tady před chvílí říkal, že je Hradišťan.
0: Počkej.
2: No jo.
3: To je refrén jak víno, teda jak voda.
2: Že mu to hraje, ty jsi byl na koncertě, nebo počkej, proč?
0: Tak ty kážeš vodu a piješ víno, nebo jak?
3: Ale my jsme byli úplně náhodou loni na koncertě Hradišťanů v rámci hudby na Vinicích festivalu. A sice nejsme úplně cílová skupina, ale ty tam vlastně celý ten koncert čekáš tady na tu písničku a ona pak zazní a jsi úplně, říkáš si, všechno to stálo za to, jsi úplně odpálený.
2: Takže David byl před rokem na koncertě, ale dneska no, zrovna
0: myslím,
2: to přišlo.
0: Myslím, že to vzpomněl dneska, ne?
3: Myslím, ale, proč.
0: Tak když zaspomínáme, já jsem byl v roce 2013, to bylo, na koncertě Swedish House Mafia, tady v Outdoor Areně. Hele, to ti bylo dobrý, to ti bylo tak dobrý. A kde byla Jasmin?
2: Já jsem třeba 2010 chodila na, jestli znáte skupinu nebo kapelu, Cop, Copáci, Nezmaři, tak Zuzana Navarová tehdy no, ještě předtím, no Ježíš Mariano.
0: No jasně.
2: Ale naposledy jsem teda byla na Benovi Kristovalovi, no, tak jestli vás to zajímá. Hele, pojďme radši k minutě šampionu.
0: Tak máme pro vás celý tento týden, respektive ode dneška, voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz, prémiová krmiva pro psy i kočky. A vybereme jednoho z vás, stačí, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jaký je ten poslední koncert, na kterém jste kdy byli.
2: Číslo k nám 777 937 777, tak pište teď.

0: Once Again, Jennifer Lopez a Pitbull, tohle je Hit Radio. 3 minuty před 7:15, dobré ránko. Je tady minuta šampionů. My jsme se vás ptali na to, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten poslední koncert, který jste kdy zažili. No a výměnou za to?
1: Výměnou za to dneska a celý zbytek tohoto týdne můžete vyhrát voucher za 5000 korun na akinu.cz, kde vy najdete krmiva, pamlsky, další věci pro pejsky i pro kočky. A mimochodem je Akinu navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který startuje už 20. září v Praze.
0: Tak Davide, na tobě bude dobře poslouchat a vybrat jednu SMSku jednoho posluchače. Tak minuta šampionů startuje právě teď.
1: Lenka, Rýmařov, Šumperk, Katapult.
0: Pavla, Jablone na Torlicí, Michal David.
1: Katka, Praha, ta byla, ne, jde v pátek na Činasky.
0: Alča, Šumperk, Divokej byl.
1: Dan, Pardubice nebyl nikde, protože má pejska.
0: Káča, Osoblačsko, v Ostravě je na Kristiánu Šepkovi.
1: Jarka, Praha, Xindl X a hodiny na City Pikniku.
0: Monča, Varnsdorf, Michal David ve Varnsdorfu.
1: Maria z Mariánek v roce 2015 byla na rockovém festivalu.
0: S Mariánkou. Ružina Mikešová, Karlovy Vary, byla jsem na Varuně 2.6.
1: Na ty jeleni.
0: Eva Havlíčkův Brod, Brian Adams.
1: Péťa Dolní Olešnice, Činasky v Trutnově.
0: Barča Lipnice nad Sázavou, loni na Imagine, Pecka jako vždy.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Noit, Bárta, Bomba.
0: Jana z Jindřichova Hradce, Sebastian, bylo to úžasný, sice vypad třikrát proud, ale stálo to za to. Třeba to je součástí show, ne? Třeba to je
1: no on tam má
0: show.
1: Hodně efektu, on má ohně, CO2 a tak, tak občas i vypadne
2: tak
1: proud.
2: Možná silnější prodlužku by to chtělo.
3: Ale třeba v rámci úspor to vždycky schodí na chvíli, víš, jakože...
1: Hele, hrál s ním můj kluk, nechte toho. Pojďme hele, vybrat
0: tak,
1: výherce.
0: A tak to je akustická, ne?
3: Mně se líbil ten, co nechodí na koncerty kvůli tomu, že má psa. Takhle, podle mě je to trošku výmluva, protože vždycky toho psa můžeš dát někomu jasně, třeba na hlídání. Ale naši pozornost si získal, takže já bych mu tu cenu dal.
1: Dobře. A ono se to hodí.
0: Dobře. Tak Dane, z Pardubic. Napiš nám SMSku, protože v té záplavě zpráv od vás to asi těžko najdem, tak nám napiš a my se ti ozveme. Jinak jsem si říkal, že lidi, co psali teda, že byli na koncertu toho a toho, tak my z toho většinu věcí nehrajem. takže i tak jsme rádi, že jste tady. Další hity pro vás. Pink, You and Your Hand, no a další voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz pro vás budeme mít v minutě šampionu opět zítra. Hezké ráno.

0: EJO, End of Beginning, tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů.
1: Je jedna věc, kterou by podle mě měl každý Čech vidět aspoň jednou za život naživo. A to jsou samozřejmě český korunovační klenoty. A ve svatovický katedrále se včera po roce zase sešlo těch 7 klíčníků, otevřeli tu korunní komoru a vyzvedli svatováclavskou korunu, železo a jabko.
0: Vy jste to už viděli?
1: Ano.
2: Ano.
0: Fakt jo.
1: No, tak a je to tak.
0: Tak já tam ještě nebyl, takže bych možná měl doplnit, ještě jsem se na to ten čas neudělal, takže jsem ostuda. Tak a co vy, kdo nás posloucháte, už jste to viděli?
1: Případně od soboty 19. až do pondělí 28. září máte zase na Pražském hradě možnost.
2: A nebo už teď, pokud chodíte pořád do školy, protože korunovační klenoty už jsou k dispozici pro školy.
0: Jasně. A jak ono to je? Takže je potřeba 7 klíčníků, 7 lidí, aby se sešlo.
2: Jeden donese prezident republiky. Aha. Petr Pavel, druhý předseda vlády Andrej Babiš, třetí předseda senátu Miloš Vystrčil, čtvrtý předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Dále pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a poslední děkan metropolitní kapituly svatého Víta Ondřej Pávek.
0: Nikdo se tě na to neptal, ale díky.
2: Teď si představte, že jste jeden z těch klíčníků a ten klíč ráno v den, kdy máte přijít tu, ty korunovační kloty otevřít, klíč nemůžete najít.
0: Nemůžeš
1: a to
0: najít.
1: By se mi přesně stalo, ale. No. A věřím, že vám dvěma teda zrovna taky. No, Davidovi asi.
0: No, ale jak to pak řeší, že jo? Tak prostě tak zavoláš. No dobrý, prosím vás, to je zámečník. My tady máme takový problém, jo. Hele, my tady dneska vystavujeme korunovační klenoty, ty vole, chybí nám jeden klíč, jo. Adresu, cože? No Pražský hrad jedna, ale rychle, za 15 minut otvíráme.
2: Proč už tohle dávno není na Face ID, ty jo?
0: No, přesně. Ego, Robert Borian, za chvíli žijeme len raz, taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. M plus H. Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
2: Klikni hned na MHCZ.
3: MHCZ.
1: Už 30 let.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
14: Bude vejdán.
15: Haló, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom s tuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny. Kdyně, tak přijďte hýtu.
16: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Teplicku v Háji, u Duchcova v Jarošově ulici šetří policie střed dvou osobních aut, s opatrností projedete. No a na Litoměřicku v Krapčicích ve směru od Cítova zasahují záchranné složky u havárie osobního auta do stromu. Počítejte s omezením.
20: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
21: Hit Radio FM Plus.

0: Ego a Robert Burian, tomu ver. Žijeme len raz, 6 hodin, 30 minut, Hit Radio. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Pražském hradě dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů. První dny bude určena školákům. Od soboty se zdarma otevře také veřejnosti. Lidé si budou moci prohlédnout svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i další vzácné předměty. Fotbalový brankář Lukáš Horníček zažil v anglické lize první porážku a rovnou debakl. Newcastle prohrál na hřišti Leedsu 1-4 a český reprezentant třikrát inkasoval už v prvním poločase. Dvojice slovenských influencerů vylezla v Itálii na 250 metrů vysoký komín. Do zakázaného areálu bývalé elektrárny vstoupili bez vědomí majitele a z výstupu zveřejnili video. Místní jejich počínání kritizují a majitel zvažuje trestní oznámení.
0: No tak hurá, budu mít na co koukat. Jestli to jsou, já teda nevím, jestli to jsou konkrétně tady ty dva kluci, ale nejspíš jo, z jednoho YouTubeového kanálu, asi nebudem dělat úplně reklamu, ale to je moje, jak to říkají dneska mladý, guilty pleasure. Ale já na to koukám a oni teďka nedávno vylezli na, myslím, že to je ve Slovensku, na nejvyšší komín v Evropě. Ale to je vlastně zážitek, jako sice se mi u toho potí ruce a nohy, ale je to dobrý. Vy byste nikam nevylezli takhle?
3: Asi ne.
0: Tak ty už, Davide, ty už dál nemůžeš, ty vlezeš šéfovi do zadku, že?
3: Já vím, že mě to nikdo nenatočil.
0: To přijde. Pojďme na hity. Texas, Summer Sun, taky X Ambassadors, Renegades. Tohle všechno vám dáme tady na Hit Radio. Právě teď, tak hezké ráno, šampioni.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, úterý 15. září, chvíli o půl sedmé, vám přejeme hezké ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, nebo spíš se svěřit.
1: Už zase,
0: no. Já jsem si včera, nebo takhle, já jsem si do včerejších 22.30 myslel, že máme úplně v pohodě sousedy, jo.
1: Doufám, že teď poslouchají mimochodem.
0: No to doufám, že poslouchají. Když tak jim to pošlu jako podcast zpětně, jo. Co se stalo? Něco, co se nikdy nestalo. Já jsem včera šel spát, nebo šli jsme spát s mojí, bylo asi, nevím, 21.30, půl desátý a krásně se mi usnulo.
1: Tak to je pecka.
0: Byla to pohádka.
2: To je ono, jo.
0: A počkej, a najednou z ničeho nic, jo. A zvuk kladívka. Já jsem se probudil, já jsem se lekl jak prase a říkám, co to je? A moje říká, prý on tady někdo přitlouká, prostě zatlouká řebiky, ne? A pak třeba ještě čtyřikrát, jo? Takže to se stalo včera u nás doma, takže měl jsem teda jiné mínění o vás, milí sousedi.
1: A víme jistě, že to byly řebiky.
0: No bylo to, nejhorší.
1: No, no ne, tak co? Tak tuhle dobu, kdo by tady zatloukal řebiky?
0: Takhle, bylo to...
2: Co jsi myslela jinýho, Jasmin?
0: Bylo to velice intenzivní, byly to řebiky.
1: Dobře.
0: Dobře, tak pojďme od tady těch zvuků k jinému zvuku.
3: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: K něčemu příjemnějšímu, i když zvonek může být taky trochu stress point pro někoho. Otevíráte cizím lidem?
1: No ani ne, ale vy byste dneska měli, respektive až do 25. září, kdy běží naše soutěž, kdo pak to zvoní.
0: Už za půl hodiny budeme opět tady v éteru zvonit přesně tady tím zvonkem, který jste slyšeli, a vaším úkolem, vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli tam dole náhodou nevidíte hlídku Hitradia, která v ruce bude dneska držet kolik? 7 000.
1: 7 000 korun, a vy budete mít přesně 30 sekund na to, abyste za náma dorazili.
0: Tak už za půl hoďky. A za malou chvíli taky další muzika, co vás zabaví, Weekend, Blinding Lights nebo Leony, a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
7: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda. Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou. Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
12: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
13: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
12: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
14: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
15: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Trénírkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
18: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
19: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, v Chomutově v Dukelské ulici šetří policie střed osobního auta s dodávkou, počítejte s omezením. No a na trase z Chomutova na most za Jirkovem zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut a autobusu. Zdržení je asi desetiminutové.
22: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
23: To jen se zeptej tatínka.
24: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Leone 6.51. Krásné ráno, s vámi Michal, Jasmina, David a od zítřka už tady jeden z nás nebude. David vyráží na svatební cestu.
1: Je to tak.
0: Protože míří i do Japonska, máme pro tady Davida jeden opravdu důležitý cestovatelský tip.
2: Trošku se bojíme, aby nám tam David nezdivočil, byť jede na tu svatební cestu. My jsme zjistili díky naší kolegyni, že normálně, a možná jste to někde věděli, ale my dva teda rozhodně ne, že tam na ulicích mají stánky, kde se prodává spodní prádlo. Ale pozor, je to použité spodní prádlo a jsou tam fotky žen, kterým to spodní prádlo patří. A David přikivuje, jako že o tom ví a že proto tam jede.
1: Tak teďka už víš, teďka už konečně víš, proč tam vyrážíme.
2: Ty blázne, tak to
0: je ten hlavní důvod, jo. A my jsme si řekli, že bychom ti možná mohli dát něco na cestu, tak Jasmin tady něco přibalila. Vyndej to z té kabelky už teďka. Chceš to přidat jako přímo v éteru nebo až pak mimo?
1: Tak to je to, proč jsi včera říkal, že si musíme zavolat kvůli té cestě, že po mně budeš něco chtít.
0: Jo. A když, no?
2: Ne, jsem chtěla říct, že někdo nosí jako magnetky z Dovči, tak uvidíme, co přinese Dave, no.
0: No, to bychom se chtěli. Já si myslím, že je dobrý, že se o tom bavíme takhle ve vysílání, Davide.
2: To je výborný, ano.
0: Protože my bychom si přáli, jestli bys tam, já už jsem tě jako prosil, třeba tak týden zpátky, jestli bys mi něco a ty, ale to asi se nevejde do té bagáže na cestě zpátky. Stačí magnetka, jo? A nebo ty prostě, já nevím, ty spoďáry aspoň.
1: Dobře, domluveno.
0: Jo? Tak jo, a co dovezeš Jasmin? A počkej, za dlouho se vracíš teda vůbec?
1: No za dlouho.
0: Za dlouho, nás
2: počkej,
0: to zajímá.
2: Počkej, tak to tady nás, budem takhle.
0: Takhle, naše posluchače zajímá, jak dlouho to tady bude bez humoru teda tím pádem.
1: No, bez dvou dnů je to přesně měsíc.
0: Ale, jak se ty zprávaři mají, co? Alex Warren, Ordinary, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
6: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové

0: příštích 20 letech chybět téměř 500 000 pracovníků. Důvodem je stárnutí populace a odchod silných ročníků ze 70. let do důchodu. Na pracovní trh naopak přicházejí výrazně méně početné generace mladých lidí. Situaci by podle expertů mohla zmírnit automatizace, umělá inteligence nebo řízená migrace. Spojené státy poprvé potvrdily, že mají zbraně rozmístěné přímo ve vesmíru. Oznámili to americké vesmírné síly, které jsou součástí ozbrojených sil USA. Podrobnosti o počtu ani typu těchto zbraní ale nezveřejnili. Jde o první oficiální potvrzení přítomnosti amerických zbraní na oběžné dráze. Evropská komise na 6 měsíců přerušila proplácení části dotací Agrofertu. Jde o více než 77 milionů korun kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle komise ani převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu tento problém dostatečně nevyřešilo. Babiš naopak tvrdí, že se holdingu definitivně vzdal a střet zájmu považuje za vyřešený. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: 5 let mezi světovou elitou si o uplynulém víkendu připomněla města Lázeňského Trojúhelníku, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně slavili výročí zápisu na seznam UNESCO. Program nabídl koncerty, světelné instalace i prohlídky běžně nepřístupných památek. Závěr patřil speciálnímu lázeňskému vlaku, kterým se svezly desítky nadšenců. Nakonec i počasí, dneska by to šlo, na západě naměříme až 25 stupňů a čeká nás povětšinou jasno či skoro jasno. Deštníky potřebovat nebudeme.
2: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
3: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezké ránko přejeme.
5: Krásný úterý. Snídaně
4: šampionů. Už za malou chvíli budete možná právě vy, kdo jste registrovaní v naší soutěži, kdo pak zazvoní bohatší o
5: 7 000 korun. Zase tak. V 7:10 zazvoní náš soutěžní zvonek a vy buďte u toho.
4: Taylor Swift, taky Michal Schulte a Rehab, to jsou další songy na start hodiny, tak pojďme na to, hezké ráno.
3: Hit Radio FM+.

0: 7 hodin, 9 minut, 48 vteřin, my jsme přesní jak hodiny. Protože je tu naše soutěž.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kdy každý den, každý všední den zvoníme tady v éteru a vaším úkolem je nám otevřít.
2: Celá republika kouká z oken, čeká na naší hlídku, která i dneska někde stojí. A tentokrát vám nese 7 000 korun.
0: A 7 000 korun má v ruce Marek Grande. Marku, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj, zdravím vás.
0: Hezké ráno.
3: Zrovna to přepočítávám, jestli je opravdu jako 7, jestli jsem to už někde cestou nepostrácel.
0: Počkej, ti to dali ve stovkách nebo jak?
3: Je to pořádnej balík.
0: Počkej, v jakých to máš hodnotách? Máš tam normálně pana Masaryka a Emu?
3: Ano, přesně tak. Hezký. Mám jednoho pana Masaryka a 3 Emičky.
0: 3 Emičky?
2: No jo.
0: To nevychází, ne? A to je jedno, prostě 7 000 korun. Hele, Marku, neříkej nám přesně, kde jsi, jenom nám popiš, jak to tam vypadá. Jak to vypadá v tom okolí, co se tam děje, neděje.
3: Prosím tě, já koukám na krásný hřiště, umělka, prostě hned bych si šel zaběhat, možná zahrát fočust, jo, prostě vidím, městské služby jedou tady s vozejkem.
0: Tak možná dobrá nápověda pro někoho, kdo to tam zná. Tak Marku, my jdeme zvonit právě...
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo, všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady.
0: Kdo tam je?
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je takhle paní... rychle, Ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Halo, slyšíme se. Ahoj, Zdeňko. Ano.
0: Dobré ráno, ahoj. Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás tam číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná tady v naší soutěži, kdo pak to zvoní?
4: Asi týden.
2: A v tenhle ten čas, těch 7-10, vy jste i v tuhle tu dobu obyčejně doma, nebo jste zůstávala doma právě kvůli téhle soutěži?
4: Ne, já jsem v práci. Já jsem se dala do práce.
0: Jo, tak, okay. No tak vy jste to vymakala. No tak 7 000 korun je vašich, moc gratulujeme. Mějte se krásně, užijte si to. A jestli nám dáte zpátky ještě Marka?
4: Určitě, děkuji moc. Mějte se
2: krásně.
0: Není zač.
3: Ano, tak předáváme prachy, hele.
0: Marku,
3: je to tady.
0: Marku, my jsme splněná a můžeme říct, že jsme byli dneska na Vysočině, konkrétně v Jihlavě, tak zdravíme do Jihlavy. Marku, děkujeme, měj se hezky a myslím si, že do konce soutěže se spolu ještě uslyšíme.
3: No, my velmi rádi takhle děláme radost. Tak zdravíme a předáváme 7 000, ahoj!
2: Ahoj!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle je Sia. Chandelier na Hit Radio, chvíli po 7:45, stále vám přejeme hezké úterní ráno.
1: Jestli máte pocit, že vaším největším talentem je spánek a spaní obecně, tak konečně přišla vaše chvíle, jo? My stejně jako v minulý hodině, i teďka zavítáme do Japonska a máme tu zřejmě tady další důvod, proč se tam David za pár dní chystá. V Japonsku pořádají závod ve spaní a vítěz si může odnést přepočtu asi 350 tisíc korun.
0: V tom bude nějaký háček určitě. To nebude jen tak, protože jako kdybych se do toho přihlásil já, tak vyhrávám úplně s přehledem.
1: Tak jo. Já vám řeknu pravidla, jo. Soutěžící mají 90 minut na to, aby usnuli co nejrychleji, nazbírali co nejlepší jako skóre spánkový a měří se rychlost usnutí, hloubka spánku i jeho kvalita. Ale máte to na to těch 90 minut.
0: A co chrápání?
1: To je asi možná bonus dokonce.
0: Ne, jestli za to nejsou náhodou trestný body, víš, že se za to jako nestrhává ta odměna náhodou.
1: A tak my dostáváme zaplaceno za to, že v práci nespíme, vlastně, a oni jako musí, to mi přijde teda ostrý.
2: Jedna z mála soutěží, ve který bys, Michale, mohl být opravdu úspěšný.
0: Jo, mám šanci něco dokázat v životě.
2: Chtěl bych poděkovat rodině, že mě podporovala.
0: Ale děkuju a vám děkuju. A vám, i vám, jste naši skvělí posluchači, děkuju, že nás takhle držíte nad vodou. Lost Frequencies, reality za malou chvíli, taky přidáme dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Doma Žlické předměstí 610. www.šmucler.cz.

0: tváří. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
5: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
4: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
1: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
5: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
1: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
6: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Táborsku ve Veselí nad Lužnicí. V Průmyslové ulici srazilo osobní auto Srnu. Počítejte s omezením provozu. No a v Liberci v Masarykově ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením.
13: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
14: Hit Radio FM+.

0: Guetta, Kelly Rowland, takhle vám hraje úterní Hit Radio, snídaní šampionů, 7.31, pojďme na Davidu ranní update.
1: Ranní update.
2: Tom Holland se stal nejvýdělečnějším hercem všech dob. K prvenství mu výrazně pomohly především úspěšné Marvelovky se Spider-Manem. V Česku se poprvé objevil invazivní rak červený. Několik jedinců našli přírodovědci v jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem. Tento druh se rychle množí a navíc přenáší račí mor, který je pro naše raky smrtelný. Heidi Klum dala svému synovi k narozeninám červené Ferrari. Luxusní dárek přitom souvisí se sázkou, kterou před lety uzavřel s jejím manželem při hraní videohry. Výhra se mu tak po letech pořádně vyplatila.
0: Hezký. Dostat takhle k plnoletosti Ferráčo. No. Co jste dostali vy k 18 nám?
2: Tak já jsem měl tehdy červenou Felici, což je trošku podobný tomu Ferrari.
0: Jakoby takhle, hele, jakoby ten prvotní, ten nápad je stejný, jako je to auto, jezdí to.
2: Hele, já jsem dostal peníze na řidičák.
0: Nekecej, já taky, co Jasmin?
3: Tak ten jsem si platila sama a na dárek k 18 nám si nespomenu, tyjo.
0: Nespomeneš?
3: Opravdu ne, asi něco obvyklýho, nevím co.
0: A třeba vy si vzpomenete. Musím se Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj, to je náhodička.
2: To byl oslý můstek jako blázen.
0: Hele, to byl největší most, co jsem postavil za posledního půl roku. Je tady rychlá pětka, dámy a pánové, tenhle celý týden hrajete o dva lístky na koncert The Pussycat Dolls. Ty zaspívají, vystoupí 23. září v pražské O2 aréně, pokud se nepletu, to je příští týden už.
3: Je to tak, příští středa.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Eva Farda, Mirai, takhle zní úterní Hit Radio 7.36.
1: Rychlá pětka.
0: Je to rychlá pětka, celý tento týden máte možnost vyhrát dva parádní lupeny na koncert The Pussycat Dolls, které zahrají příští týden 23. září v pražské O2 aréně. S námi ve vysílání je Tomáš. Tome, hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Tome.
0: Ahoj, Tome. Tak prosím tě, co bys s těma lístkama dělal? Pro sebe, pro kamarádku, pro přítelkyni?
2: No, s přítelem bychom šli.
3: OK.
0: No tak jo. Tak samozřejmě. Tak Tome, pět otázek ty tě dělí od výhry, tak jdeme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
3: Tome, co ukazuje tachometr?
2: Tachometr ukazuje rychlost.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je dvojnásobek 10?
2: To bude asi 20.
3: Je to tak?
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kterým orgánem dýcháme?
2: Já dýchám pusou i nosem.
0: A orgán potřebujem?
2: Tak plíce.
3: Orgán potřebujem, je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Tome, jaký ovoce je hlavní surovinou povidel?
2: Tak to vím přesně, jsou švestky.
0: A poslední pátá otázka. Tome, nosí datel cvičky?
2: Datly, které znám, nenosí.
3: Je to tak.
0: Úplně dežavý. Tomáši, vyhráváš 2 vstupenky na The Pussycat Dolls příští týden pražská autoarena na 23. září, tak si to můžete s tvým klukem užít.
3: Jo? Moc ti gratulujeme.
0: Gratulujeme, gratulujeme. Tak hezký ráno, měj se krásně, ahoj.
2: Okay, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak další lupení pro vás budeme mít opět zítra ve čtvrtek a i v pátek na Pussycat Dolls v O2 aréně.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Pussycat Dolls, J-Hope. Pussycat Dolls příští týden v O2 aréně 23. září. Teď tady u nás na Hitrádiu v 7.42. Hezké ráno.
1: Pánové, to je na vás, jo?
2: Ano.
1: Dneska máte oficiální důvod uvědomit si, co za zlata a poklady máte doma, jo? Protože je den, který se jmenuje Oceň svoji manželku. A já jsem si řekla, že bychom to mohli udělat opravdu jako doslovně a ocenit v korunách vaše přítelkyně a nastávající.
2: Počkej, jako jak ocenit, jak to myslíš?
1: No, ocenit, tak kolik by stály vlastně všechny ty věci, co ona pro vás přes den dělá a pro vaši domácnost a tak, jo?
2: Pojďme. Já nemůžu hrát,
3: a odečítat ale nebudeme teda, jo?
2: Moje dívka poslouchá, já nemůžu dělat takovej ceník veřejně.
1: Ne, pojďme to počítat podle toho, kolik byste za podobnou službu dali někomu cizímu, jo? Tak třeba povlečení postele, kolik byste za to dali?
2: Hele, 5 kilo.
3: 100.
2: A počkej, bavíš se ve úrech, nebo?
3: 100 korun. Ne,
1: tak dobře, podle stovku. Koho z vás půjdu? Dobře, tak 100. Dál tady máme třeba vyprání, vyžehlení, nachystání, oblečení.
3: No
2: to už.
1: A?
2: To už je vyšší tak sazba.
3: Tam bych dal tu 500 možná.
2: Tak, asi klidně 1000, no.
3: Tak dejme 700, pane.
1: Tak 700, pane, dobrá.
2: A počítáš koho, mě nebo David?
1: To tam, čem jste se shodli? 700,
2: aha,
1: pane.
2: Jasně.
1: Uvařit oběd a večeři. To je jako, když v restauraci byste zaplatili za 2 jídla ranec.
2: No tak jako když se to objednáš na nějaký dovážkový službě, tak to vyjde třeba na 500 pro dva.
3: Takže
1: ale oběd
3: pade,
1: a večeře.
3: Ale měsíčně.
2: Oběd a večeře.
3: Bavíme se, jo, jednorázově vlastně.
1: Jednorázově oběd a večeře.
3: No tak 500, no, 500.
2: Taky, třeba. Tak budeme se držet při zemi, Jasmin to počítá.
3: Tak dejme 400, dejme 400.
1: Jenom 4, hej, tak vy. Obstarání nákupu. Jo, dojde manželka nakoupit.
2: 500.
1: Souhlasíš, Davide?
3: Já bych dal 300. Tak dejme 4, no.
1: Starání se o děti. A?
2: Jako denně.
1: No denně, ano.
3: No jednorázově, na ten jeden den.
2: Jednorázově, ano, ale jednorázově o jedno dítě.
3: Tak já dám taky 500.
2: To je k nevyčíslení. Dobře, hele, budu se držet Davida.
1: No, dobře. A pak je tady poslední věc a to je společný čas strávený v ložnici. Mhm. Jak by řekli
3: podle toho, jestli utírá
1: Hideaway.
3: Nebo jestli se něco děje, no. Hmm.
1: No tak děje se tam samozřejmě něco.
3: Tak Michal má představu, jak se tyhle ceny pohybují venku.
1: Říkal dobře, tak to dejme k nezaplacení tohle, ať vás z toho
2: dobře,
1: vyvlíknu.
2: Dobře, tak nezaplacení, tak kolik vyšlo?
1: Dobře, tak za den bez toho čísla v té ložnici teda 2150, to máte za den, ale krát 7 dní, to je 15 000 a krát 4, protože máme 4 týdny, tak 60 200 korun, takže pánové. Až vám řekne doma něco žena, že máte udělat, vyníst koš, umýt koupelnu, cokoliv, tak vy to uděláte.
2: Já jsem říkal, že nehraju tuhle hru.
3: To je dost, jo.
2: Nebylo úplně jasný, kam to míří, jo. Já jsem úplně čekal, že proto ty, jsem ti říkal, ty částky dáváš jako nízko na video. Protože bylo jasný, že Jasmin pak vezme kalkulačku a udělá. Aha, no, tak krát 7, krát 4, 60 000.
3: Úplně vidím, jak našim posluchačům teď budou přicházet QR kódy, že jo, jejich partnerek.
1: A to bychom mohli udělat, holky, co? To by bylo bájo.
2: Nebo byste mohli poslat vy, kdo posloucháte QR kód nám, za to, že nás musíte poslouchat. Kolik vám máme poslat, co? Za chvíli Alvaro Soler, hezké ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: tak ty máš počty jako můj matikař. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
8: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
9: Sudovi šrot, republice ocel.
10: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
11: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
12: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
14: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Víden do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili bouračku v Děčíně v Uhelné ulici, šetří policie střed dvou osobních aut, s opatrností projedete. No a na Plzeňsku u Litic ve směru od Radobyčic budou probíhat práce údržby.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je Alvaro Soler a tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů. Nás by zajímalo, jestli máte divný příjmení. Prostě příjmení, díky kterému se třeba musíte představovat několikrát, protože se vás lidi ptají, jak jste to říkal? Jak jste to říkala?
1: Cože to?
0: Tak tenhle týden je váš den, protože v Praze se má na konci týdne konat první neoficiální sraz lidí. Jejich příjmení má víc než 15 písmen a na úřadech kvůli tomu pravidelně bojují s kolonkama a systémama. To je trošku jako inačí, než jsme, jo, ale mě spíš jako baví to ty nejdivnější příjmení. Znáte nějaký divný příjmení? Já třeba jako Jošt.
2: No, to je zvláštní příjmení.
0: To je zvláštní.
2: Nechtěl bych ho mít.
1: Já bych asi mezi váma bodovala v té dílce zrovna. Grinerová, jo, tady máme Knejpa, Jošta, ale v té divnosti myslím si, že Jošt vede.
0: To je tak, David je nejkratší.
2: Jo, a Knejp, to je úplně učebnicový.
0: No, Knejp, hlavně to je jednoslabičný, že jo, co to znamená? Tak já vím, co to znamená, Knejp, je to starý obuvnický nůž, jo. Co to je vaše příjmení? Grinerová, ty jsi jako zelená?
1: Asi zelená, no, Griner, zelený on, nevím, zelenáč jsem prostě.
0: A David je prostě Jošt. Má to nějaký hlubší význam?
2: Asi ne, čověče, nezjišťoval jsem.
1: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý, buď bizar, anebo dílka 800 je to.
0: 800-937-937, pojďte volat teď. Někdo, kdo máte opravdu chuťovečku, že se vás ty lidi prostě ptají a stejně, když se zeptají čtyřikrát, tak to napíšou špatně. Hele, tak telefony zvoní, jo, to jsme nečekali, že to bude takhle rychle.
1: Vezmeme maximálně
0: dobré tři. Ráno, jak se jmenujete příjmením?
3: Zdravím, to neuhádnete, neusíte jebat.
0: Jak?
1: Jakže?
3: J-E-B-A-S.
0: Jebas? Jebas.
1: Ježiš, tak to je perfektní.
0: Tak to je v pohodě, jak ti říkali ve škole?
3: To nemůžu říct do rádia.
0: Rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mně to přijde v pohodě.
1: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
0: A víš, odkud to příjmení pochází, prosím tě, zjišťoval jsi někde ty kořeny, ten původ toho příjmení?
3: Jo, to někam směrem jako na východ.
0: Na východ. Jebas.
3: Hodně na východ.
0: Hodně na východ. No tak my moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě, a ještě křesní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
3: Martin.
0: Tak Martine, zdar jebas, čau.
3: Zdar.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, jak se jmenujete příjmením?
4: Dobré ráno.
5: Harenčar.
0: Ještě jednou.
5: Harenčar.
0: Harenčar. Tak to jsem taky v životě neslyšel. Harenčar. A odkud to pochází, prosím pěkně, to příjmení?
5: To pochází ze Slovenska.
0: Harenčar.
1: Hm? Ale ty bys mohl krásně soutěžit, protože jsme se tě opravdu zeptali, cože?
0: No tak jeba se taky. tak moc děkujeme, přejeme krásný den. Děkujeme.
5: I vám.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: A vezmeme ještě tady někoho do třetice. Dobré ráno, tak jaké je vaše příjmení?
1: Jo,
0: tak jo.
1: To bylo ale nejkratší, tyjo, to by opravdu neobstal.
0: Dokonalý. Tak díky za vaše, chci se říct hlasovky, ale díky za vaše příspěvky live. LP Lost On You, další muzika, tu stihneme do 8 a pak David přihodí další zprávy. Tak dobré ráno, šampioni.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
0: www.pubec.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: elektřiny a plynu na burze vystoupaly na nejvyšší úroveň za několik let. Důvodem je především válka na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek energií. Zdražení se postupně promítne také do účtů českých odběratelů. Podle expertů si mohou některé domácnosti ročně připlatit několik tisíc korun. Maso sportovních koní z Irska, které nemělo být určeno k jídlu, mohlo skončit v evropských potravinách. Koně během kariéry dostávali léky a hormony, kvůli kterým jejich maso nesmělo být použito k výrobě potravin. Obchodníci jim ale podle policie falšovali pasy a upravovali čipy, aby je mohli prodat na jatka. Při razích ve čtyřech evropských zemích policisté zkontrolovali přes 1000 koní a zadrželi 3 lidi. Část expertů a šéfů technologických firem volá po zpomalení vývoje umělé inteligence. Varují, že současné tempo může předběhnout možnosti, jak AI bezpečně kontrolovat. Americký prezident Donald Trump ale zpomalování odmítá a chce především udržet náskok USA před Čínou. Podobně reaguje i Peking, podle kterého by se vývoj umělé inteligence neměl brzdit. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Na Plzeňsku se třídí opravdu poctivě. Krajskou soutěž letos ovládli Hromnice. Celkově lidé v Plzeňském kraji loni vytřídili téměř 39 tisíc tun odpadu, zhruba stejně jako rok předtím. Některé obce ale výrazně poskočily, třeba Líně zdvojnásobili sběr elektroodpadu a Horní Bříza ho zvýšila o více než 8 tun. Jdeme na počasí, úterý se nám na západě povede, předpověď hned po tom, co se rozpustí ranní mlhy, slibuje jasno či skoro jasno a teploměry se během odpoledne dostanou i na 25.
2: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
5: Jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
0: Čau.
3: Krásný úterní ráno.
6: Snídaně šampionů.
0: Jsme rádi, že tu jste s námi i 8:03. Krásné ráno všem.
3: Za chviličku budeme pátrat po uprchlících, ale ne po lidech, protože po českých ulicích se procházelo zvíře, který byste opravdu čekali spíš v zoo, než jen tak někde na ulici.
0: Tak nechoďte daleko od rádia. Dua Lipa, Love Again, hezké ráno.
4: Hit Radio FM.

0: Love Again, tohle je Hit Radio 7 minut po 8.
1: Představte si, že si jdete ráno jen tak koupit třeba rohlíky někam do obchodu a jdete kolem kontejneru a tam na vás kouká metrovej ještěr. Já vám říkám, že mě by houklo okamžitě, jo. Víc se bojím hadů, ale obecně tyhle ty zvěři, to se bojím. Tohle se stalo ve Frýdku Místku, kde jednomu chovateli utekl varan a vyrazil si tam prostě na procházku ulicema a pak se to řešilo s policií, nějaký odchytli, dobrý. Nicméně mě zajímá, jaký divný zvíře, a není to právě pes nebo kočka, ale nějaký neobvyklý, třeba utekl vám.
0: Já nevím, počítej se do toho ovce a kozy.
1: Jo, klidně.
0: No, tak to, když jsem byl menší, no, tak to nám uteklo a honili jsme to po vsi s babičkou, no. Co vy?
2: My jsme měli na chodbě minulý týden potkana, ale to sem asi nepatří.
1: Není váš teda, jo? Ten vám neutek, ten přišel no, naopak.
2: Ani souseda, doufám
0: no, tak tím pádem, když ho nemá nikdo v baráku, by se to dalo považovat za exotický zvíře.
1: Ale Laťka je vysoko, protože nám vyprávěla tady kolegyně, že její kamarád se utekl pštros a doběhl až ke KFC v Bohumíně. Takže
0: no takhle, jestli ho odchytli dřív ty lidi z KFCčka, tak pštrosa už nikdo neviděl, jo? Hele, a místní si údajně ten den pochvalovali skvělou netradiční choť pštrosí vred.
1: Tak jestli tohle někdo z vás přebije, pojďte nám napsat 777-937-777, co divného vám uteklo.
0: No a tak vlastně já nevím, tak teďka na tom Slezsku, takže ty jsi říkala ve Frýdku Místku jako ještěr, teďka teda Bohumín, tam teda jako utíkají pštrosy, tak já nevím, tak, tam, tak ty zvířata tam jsou na volno, no, ale to je divočina prostě.
1: Divočina.
0: Tak dejte nám vědět, co nejdivnějšího vám kdy uteklo, jaký zvíře, počítá se do toho klidně i manžel, jo. Hlasovku na WhatsApp 777-937-777, nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, teď Mandolína na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Hit Radio, Jonas Blue, JP Cooper. 8:45 přesně, přejeme hezké ráno.
1: Ve Frýdku Místku utekl nějakýmu majiteli asi tak metrovej varan a producíroval se tam ulicema. A nás zajímalo, co kdy divnýho uteklo vám.
0: My jsme se tady tak mezi sebou bavili, co uteklo nám, a vlastně jako trapný, jo. Já jsem říkal, že nám utekly tehda ovce a kozy, a jako to je něco proti tomu, co jste nám psali vy. Bavíte nás, těch zpráv od vás přišlo milion, tak píše třeba Petra. Tak mě ne, ale z Vole u Prahy. Tam z Malé Zoo často běhal po vesnici lev i puma. To chceš prostě jít v trenclích na zahrádku a vidět takovou kočičku.
1: To by mě asi překvapilo hodně, no.
0: Trencle by byly špinavý. Pojďme dál.
1: Ahoj šampioni, kolegyni utekla lama z farmičky, která je přímo u sídliště v Ústí. Takže se lama procházela mezi paneláky a lidi psali na Facebook, že si nejsou jistý, kolik toho vypili a jestli vidí dobře.
0: Geniální.
1: Lama.
0: Taky Kamila. Dobré ránko, mně kdysi utekla achatina obrovská, v závorce africký šnek. Ráno jsem šla po stopách na zdech, zlikvidoval mi jako puberťačce všechny vylepené plakáty.
1: Oh.
0: To mi přijde vlastně spojení, že ti uteče šnek. Poměrně bizarní, ale našla ho. Mělo to dobrý konec.
1: Pak ty slizký stopy, no fuj. Sousedům nad námi utekli cvrčci, kterými krmili ještěrky, které chovali. Cvrkali ve stoupačkách ještě asi půl roku. Hlavně v noci. Bůh ví, co tam žrali. Asi izolaci. No tak to je taky skvělý.
0: Vlastně díky tomu teďka víme, jakou má takovej cvrček, jak mu vydrží baterky. Jo? Že teda cvrček vydrží cvrkat půl roku. Pojďme dál, hlasovka od Lucie.
2: Tak, ahoj radio. Tak já jako malý dítě jsem měla na starost dvoumetrovou krajtu. Nebo hroznýše. Jedno z toho a říkala jsem si, jo, tak dobrý, byly mi asi 4, já ji tahala za ocas, měla jsem ji udržet na trávě, jenomže malá Lucie, ta si šla hrát a krajta se zamotala do motoru. Vůbec nevím, jak ji dostali ven, nějakým způsobem ji ven dostali, ale už jsem ji nikdy na starost nedostala. Takže utekl mi velký, ale velký had.
1: Tak krajta v motoru, to pak nechceš najít, podle mě teda.
0: Přijde taky hezký spojení, že taháš hada za ocas, když to je vlastně jeden dlouhý ocas, dalo by se říct. Pojďme taky na hlasovku od Lenky.
3: Ahoj, prosím tě, já jsem měla exopřítele, který choval takový ty exotický pavouky a pořídil si takovýho toho obrovskýho stromovýho. Ten má rozpětí jako těch chapadel, ne, jako asi třeba 40 cm, jo. A on mu utek. Takže jsem byla přilepená celou dobu na stropě, visela jsem na stropě, než on ho odchytí, protože to byl masakr. Nakonec se v paneláku proplet až k nějaký stařence, o dvě patra níž, a ta volala teda policajty, že má velkou tarantuli, takže pak jsme ho teda našli, jo. Ale můžu vám říct, že já jsem tam ani třeba nespala u toho přítele, protože já jsem měla takový strach, že na mě jako někde to, já bych se doma po to, takže tak zdravím všechny, mějte se, čau.
1: Mě strašně mrzí, že jsou děti ve škole, protože jsme se dozvěděli, že teda pavouci nemají nožičky, ale chapadla.
0: Já jsem chtěl říct, že rozpětí chapadel, říkám si pavouk. Hele, takhle, dáme písničku a pak si dáme hodinu bižule, jo? Může bejt, ještě píše Nika, dobré ráno, sousedům utekl muflon k nám na terasu, jak velký je to zvíře, si uvědomíte, až když opravdu je to face to face. Pojďme hrát, Linkin Park, The Emptiness Machine, hezké ráno z Hit Radia.

0: tohle jsou Linkyni, tohle je Hit Radio. Chvíli před půl devátou, The Emptiness Machine, krásné ráno. My jsme se tady bavili o tom, jaké zvíře jste kde naháněli, nebo co jste kde našli. A ještě bych se k tomu vrátil, přišla skvělá zpráva. Ahojky, vyhazovala jsem odpad a v popelnici byl exotický pavouk. Strašně jsem se lekla a utíkala pro kamaráda. Ten přišel a zjistil, že je to pouze svlečené torzo z pavouka. Upozorňuji, že jsem se bála i toho svlečeného kabátu. Tak já ti teda nevím, ale byl bych radši asi, kdyby tam byl ten pavouk uschlej, protože on se jenom odložil a pobíhá někde jako jinde, jo. Děkujeme za vaše všechny zprávy. Za chvíli další hity Lady Gaga, Paparazzi a taky David přidá jeho ranní update. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. To pak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. To pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: trenirkarna.cz
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
7: M plus H.
8: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
9: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
10: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
11: MH.cz.
12: Už 30 let.
13: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
15: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
16: Takže dobrá noc?
15: Velmi dobrá.
17: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
18: Evropská liga už znovu klepe na dveře Dusan Arény. 4 zápasy, 4 evropské noci, 4 soupeři, kteří tu ještě nebyli. Startujeme už ve čtvrtek 17. září od 21 hodin, kdy přivítáme belgický Union SG. Přijďte vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a podpořit Viktorku na další evropské cestě. Všechny důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Jsme ready for Europe.
19: Ať stále
20: září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
21: Tiskne, kopíruje, skenuje.
20: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
21: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
22: Tisknu levně CZ.
23: Náplně hned.
24: Máš u sebe korunu?
21: Na co?
24: Na novou vanu ze Senesy.
21: Odkud?
24: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
21: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Královéhradecku v Třebechovicích pod Orebem v ulici na Stavě. Se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a v Chebu na náměstí Prokopa Holého blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, projedete s opatrností.
2: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: Hit Radio FM Plus.

0: Hradci, Lady Gaga, Hit Radio, minutu po půl deváté, je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Tokiu jsou k vidění originální rekvizity ze světa Star Wars. Nejcennější je světelný meč Dartha Vadera, který se před rokem prodal za zhruba 75 milionů korun. V listopadu zamíří společně s desítkami dalších světelných mečů a stovkami rekvizit do aukce. Alexandr Ovečkin se znovu veřejně postavil za stranu Vladimíra Putina. Hvězdný hokejista se objevil v předvolebním videu jednotného Ruska po boku dalších známých osobností. Ovečkin se přitom podporou Putina netají už řadu let. Donald Trump během pietního aktu k 11. září několikrát působil, jako by usínal. Záběry se rychle rozšířily po internetu a prezident si vysloužil přezdívku Sleepy Don. Bílý dům ale tvrdí, že Trump nespal a pouze se zavřenýma očima naslouchal.
3: No, Don Trumpieri.
0: Jo, nespal. Hele, dobrý, Trump jako fajn, ale spíš pojďme se pobavit o tom, že ty nás teďka opouštíš na měsíc, vyrážíš na svatební cestu, Davide, a budeš nám chybět.
2: Bez dvou dnů rovný měsíc tady nebudu.
0: No, jen se pochlup, jak dlouho jedete. Ještě řekně, co to stálo. Takže Japonsko, tak moc ti to závidíme. Pošli nám nějakou fotku nebo třeba hlasovku bys tam mohl poslat, jo, když se budeš nudit náhodou.
2: Dobře.
0: Myslím si, že v Japonsku se ale asi nenudíš, ne?
3: Hlavně si nemyslím, že my budeme to jako první, na co on bude myslet, že jo, každý den.
2: Ale třeba jo, třeba si na vás někdy vzpomenu.
0: Já si myslím, že si vzpomene, no. že si na nás vzpomene. Že ti budeme chybět, Davide. No tak jo, tak si to moc užij. Pozdravuj Evu a těšíme se za měsíc.
3: Díky.
0: No a my pokračujeme. No, tak budeme se snažit dělat nějaký humor bez Davida, no. To bude těžký, ale to bude těžký. No doubt, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Pro vaše lepší ráno, Mark Ember, Belong Together. 8 minut po půl deváté s vámi Michal a Jasmin.
1: Dopak to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska jste se v naší nový soutěži Dopak to zvoní mohli vyhrát nějaký peníze. Dneska konkrétně 7 tisíc korun a přesně to se stalo a povedlo se to Zdeňce.
0: Pojďme si to připomenout.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je to paní Ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás tam číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 tisíc korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
4: Děkujeme.
0: Takovou radost měla Zdeňka. Radost z peněz můžete mít i vy a už zítra, hned zítra v 7 hodin 10 minut. Vracíme se zpátky na 5 tisíc korun, což je ta startovní pozice. Pokud někdo neotevře, tak připomínáme, že přihodíme vždycky tisícovku navíc, proto dneska tam bylo 1007.
2: Abyste mohli být vybráni, tak musíte být zaregistrováni na webu hitradio.cz. Každý den soutěžíme v 7.10 až do 25. září a poslední den soutěže.
0: Jeden z vás, kdo bude registrovaný, vyhraje 50 tisíc korun. A když to dobře půjde, tak přijedeme my dva. Takže 40. Registrace na webu hitradio.cz. 30.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.
5: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
6: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Povídat si budeme mimo jiné o novém náměstí republiky, o stavbě nové sportovní haly na Borech a také o non-stop veterinární pohotovosti.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM Plus.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
11: Takže dobrá noc?
10: Velmi dobrá.
12: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
13: Postele Losina.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Vánoce začínají v kuchyni.
11: Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
19: Natočeno podle skutečné události.
20: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
21: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
22: Nikdy, anebo navždy.
21: No, tak vidíš.
19: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.

0: Imagine Dragons, Believer, 8.50, Hit Radio, dobré ráno.
1: Od dneška zase začíná období, kdy se doma bude bojovat o ovladač, protože, pánové, asi hlavně, startuje hokejová liga.
0: Hokejová extraliga. My tady od těch věcí máme Davida, ale ten nás už opustil, už tady není. Tak Jasmin, trochu si říct, že ty tomu sportu rozumíš trošku víc než já. I když teda, ať se úplně neschazuju, tak já mám teda radši hokej a hokej mě teda baví moc.
1: No to mě
0: moc,
1: taky.
0: Moc.
1: Letos má být podle všeho ještě našlapanější než dřív ta extraliga, protože se do Česka vrací velký jména, mistři světa i hráči se zkušenostma vlastně z NHL. Podle všeho má být největší pozornost na Pardubicích, protože tam se bude obhajovat titul. A kdyby se jim to povedlo, tak by to byla vlastně jejich první úspěšná obhajoba v historii tohohle toho klubu. Nicméně teda samozřejmě Zálusk má Sparta, Třinec, Kometa, Liberec a je na vás, komu fandíte.
0: Ty jsi neuvěřitelná. No kdo se mnou půjde na Spartičku, co? Někdo se hlásí, klidně napište, zajdeme. Jinak, ať fandíte komukoliv, tak si k tomu můžete pustit novýho pokáče, který přesně pro tuhle výjimečnou sportovní událost složil song.
2: Jsme všichni jeden tým, když máme jiný dres, a kvůli emocím se to někdy může blést.
0: Tohle je pokáč, jmenuje se to Jdeme na hokej.
1: A tak pojďme na hokej, pojďme si to dát.
0: Tak pojďme na hokej, takže hokejová extraliga startuje a startuje i nejnovější pokáč tady na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Jdeme na hokej.

0: se Sigmou a Palomou Fates jsme dojeli do cíle, posloucháte úterní snídaní šampionů. A ta už teď opravdu končí, protože bude 9, budou nás střídat naši skvělí kolegové, tak je parádní muzika, hned po 9. Coldplay, Britney Spears nebo Offenbach.
1: Díky, že jste byli s náma, připomínáme, že od zítřka jsme vlastně bez Davida.
0: Bude tady s náma Filip Lejček, no a taky připomínáme, že vy, kdo s námi hrajete hru Kdo pak to zvoní, takže zítra v 7.10 někomu z vás, možná právě vám, povezeme 5000 korun, detaily a registrace na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak mějte úspěšný úterý, parto.
1: A zítra od čestí, ahoj.
0: Jsme tady, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová přeju všem krásný úterý. D5 na trase Rozvadov Praha hlásí porouchané auto, a to na 40. kilometru. A nehodu dvou aut máme hlášenou v Chebu v ulici náměstí Prokopa Holého. Nehoda tady tvoří překážku na vozovce. To je pro tuto chvíli vše. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
4: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
5: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
4: Byty Dobřany.cz.
6: V Dobřanech se žije dobře.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor. Nová střecha z Prodoma. První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách pro doma a na pro-doma.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
9: 9 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Ráno káva a k ní hořčík, C-čko a nebo D-čko. Doplňky stravy už bere přes 80% Čechů a hořčík dokonce předběhl vitamin C. Nejčastěji jim lidé bojují s únavou, posilují imunitu a nebo se snaží pečovat o své zdraví. Odborníci ale varují, více neznamená lépe. Ne všechny vitamíny se k sobě hodí, třeba hořčík s vápníkem nebo železem, nebo vápník se železem je lepší neužívat současně. Prodáváte nebezpečný výrobek. Policie vám nově může na 2 týdny zavřít obchod. Vláda podpořila návrh, který má zasáhnout proti provozovnám nabízejícím výrobky vážně ohrožující zdraví anebo život. V některých případech by policie mohla obchod zavřít dokonce ještě před odborným posouzením. Škoda spouští prodej nejlevnějšího Epiku. Cena začíná na sumě 659 tisíc korun. Vůz najede až 328 kilometrů a na rychlonabíječce se z 10 na 80% dostane za 23 minut. Elektromobil se vyrábí ve španělské Pamploně. Tak konečně, Slavia v centru Českých Budějovic po rekonstrukci za 1 miliardu dostane i pořádný gastroprovoz, restauraci, kavárnu a bary. Provoz si vezmou na starost majitelé budějovických restaurací. Kavárnu chtějí otevřít v říjnu a naplno jet od listopadu.
10: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Ja, a dneska bude hezky. Jasno nebo skoro jasno, teploty na 24 stupních Celsia na horách 19. A víc k tomu vlastně nemám.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Takže úterý jako korálek, paráda, že jsme spolu. Bára Škrybová přeje krásný sluneční den. Zdají se vám ujetý sny? Zajímá mě jaký. Dejte vědět.

Offenbach Vimein, 11 minut po 9. Jste s Hitrádiem FM+. Krásné dopoledne vám všem přeju. Možná můžeme říct klidně i dobré ráno. Jak jste se vyspali, co? Zdál se vám nějaký sen? Mně se zdála taková ujetina, jo. Ve zkratce vám to povím, jo. Byla jsem v rádiu, Bára Purkartů dělala vánoční výzdobu. V tu chvíli jsem zjistila, že je 5. prosince, že je Mikuláš a já nemám vůbec nic na toho Mikuláše. Šla jsem rychle vysílat do studia, abych všem oznámila, že Ježíš Maria je Mikuláš, ale nemohla jsem najít mikrofon, protože byl na obrovský hromadě prádla. Pak jsem ho teda jako našla, ale zase jsem ho nemohla zapnout, protože jsem v té hromadě nenašla ani mixák, ten tam byl taky někde jako zahrabaný. A do toho se objevil můj syn a začal mi do toho mikrofonu křičet. Jako opravdu bizár, jo. Ještě přišla Bára Plincelner, ta mi taky něco říkala, opravdu jako krása. A tohle jsou přesně ty sny, kdy se probudíte a řeknete si, Ježiši Kriste, co to jako bylo. Jako určitě to znáte taky. A tak jsem si říkala, jestli tyhle šílený sny jako vůbec něco znamenají. No tak prý to není žádný tajný poselství, spíš jde o to, že ve spánku si mozek zpracovává vzpomínky, emoce a nejrůznější zážitky a potom je právě skládá do takovýhle děsně bizarních příběhů. No a teď pojďte vy, zapátrejte a dejte mi vědět, jaký bizár se kdy zdál vám. Já si myslím, že takhle to úterní dopoledne moc hezky nakopneme, protože se pobavíme. Hovcí, to sweet.

0: Zas živu. 9 hodin 23 minut. A vy jste zítra na FM Plus. Tohle je moc krásná věc. Před chvilkou jsem tady šla z kůží na trh a vyprávěla jsem vám svůj ujetý sen, který se mi zdál dnes v noci. Byl to takový ten sen, kdy se snoubí opravdu jako nesmysl s dalším nesmyslem, vůbec jako nechápete, co se to vůbec děje. A vy mi píšete na WhatsApp 720 870 237 vaše bizární sny. A já se tady jako řežu, musím říct fakt jo. Anička, ahoj Báro, mně se zdálo, že jsem šla na maturitu, ale místo otázek mi dali za úkol usmažit řízek. A já byla úplně ve stresu, protože jsem si zapomněla strouhanku. A tak jsem jim říkala, že mám strouhanku doma ve skříce a jestli by mi nemohli nějakou půjčit. A oni mi říkali, že ne, že dobrý právník si musí s řízkem poradit sám. To je naprosto boží, Aničko. Monika další. Já jsem jednou ve snu utekla od vlastní svatby na traktoru. Nejhorší je, že nejsem vdaná a ani nikoho nemám. No jako Moni, to se divíš, když jsi zdrhla na traktoru. To je jasný, nesmíš ujíždět, že jo. A Pepa ještě. Mně se zdálo, že mě honil obří rohlík. Ale vůbec to není vtipný, já jsem se ho fakt bál, Pepa. Pepa, ale ty jsi mi připomněl sen mýho syna. Ten se jednou v noci zbudil, musím teda říct, že mu bylo asi 5. Ten se zbudil, byl úplně spocený a říká, mami, mně se zdálo, že mě v noci v lese honí mrkev a v jedné ruce má alkohol. Takže asi tak, to je ten tvůj rohlík a mrkev. Já vám moc děkuju za zprávy a kdybyste si teď třeba ještě nějaký bizar, který se vám kdy zdál, vzpomněli. 720 870 237, to je náš WhatsApp a je vám stále k dispozici.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
9: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
10: Pozor! Hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
11: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
5: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
17: Haló lidičky, jestli pato víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market. Profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hítu.
18: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
19: Takže dobrá noc?
18: Velmi dobrá.
20: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
21: Postele Losina.
22: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Leony, don't worry, 9.34, díky, že je s vámi Hit Radio FM+. Já se teď ještě vrátím k tématu ujetých snů, takových těch, kdy se nám zdá opravdu 8:55 a vůbec to nedává smysl, protože jste mi ještě pár těch vašich snů napsali k nám na WhatsApp 720 870 237 a do našeho vysílání Hit Radio FM+ rozhodně patří. Michal, ahoj Báro, mně se zdálo, že jsem si koupil psa, ale když jsem přišel domů, zjistil jsem, že je to malý kůň a moje starost byla, že jsem mu koupil špatný granule. Paráda. Anička, dobrý den, já jsem měla ve snu kombinaci, kdy mě nechtěl vzít doktor, že má přes čas, měl v ruce svačinu, pak někam šel, já jsem šla s ním na túru s hůlkama, pak tam byla parta dětí, lezli na horolezeckou stěnu, další děti házeli letadla. Větroň přistál na záda, model letadla, tady to jsem nepochopila, ale jako tady asi není co chápat. Pak tam byla parta důchodců a ty se ptali, kde jim zahraju na housle. Ježišmarja, a to si se pak Aničko probudila úplně spocená, veď, známe to všichni. Pecka, já vám opravdu jako strašně děkuju, myslím, že jsme se takhle v úterý dopoledne úplně úžasně pobavili a takhle to má vypadat. A má to vypadat i úžasně hudebně a to si myslím, že taky splňujeme. Činasky, drobná paralela. My jsme tomu dřív říkali Titanic, ono je to fakt podobný. Užijte si to.

0: 9.43, moc díky, že jste v úterý dopoledne s Hitrádiem FM+. Datum je 15. září, koukala jsem do kalendáře, dneska slaví všechny Jolany, takže všechno nejlepší všem Jolanám, které poslouchají i které neposlouchají. Mám tady pro vás spoustu hudebních darů. Ano, tohle je jeden z nich, Benson Boone, Beautiful Things, užijete si už za chviličku a v závěsu pak přijde ještě Kamrat a nebo Alex Hebern. Toť muzika na úterní dopoledne, užijte si a po desátý se zase slyšíme.
1: Já nový plot mám.
2: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
10: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
11: Vinylovou? A bude sama hrát?
10: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
12: Experto Family. Od V podlahy.
13: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Izolvest.
14: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
13: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
14: Izolvest.
15: Tak zavolejte ještě dnes.
13: izol@vest.cz.
16: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
17: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
16: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
18: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
19: Keramika Soukup.
20: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
21: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem. Jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
22: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
23: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
3: Hit Radio FM Plus.
24: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty před desátou na Hitrádiu FM Plus dohrál Kamrad Be Mine. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Plzni došlo k nehodě motorky a osobního auta, a to v ulici Otýlie Beníškové. To je pro tuto chvíli z dopravy vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
10: No jo. A zas to musím řešit já.
11: Tak příště domo!
12: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
13: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM Plus.
0: 10 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Dítě je pár dní ve školce a už zase rýma, kašel anebo bolavé ucho. No u předškoláků je klidně 6 až 10 viroz za rok běžných. Lékaři ale radí rýmu nepodceňovat. Pomáhá proplach nosu, dostatek tekutin a správná péče. Kapky na ucpaný nos potom jenom krátkodobě. No a pokud rýma trvá týdny, dítě špatně slyší, chrápe anebo má opakovaně záněty uší, je potom čas vyrazit na ORL. Podvodníci si zase jedou svoje. Syn napíše na WhatsAppu, že nutně potřebuje peníze na notebooky. 52letá paní uvěřila, poslala 3 platby a přišla o skoro 140 tisíc korun. Přitom stačil jeden telefonát skutečnému synovi. No tohle je přesně ten moment, kdy je lepší být za paranoidního, než přijít o balík peněz. 16letá holka skončila v Českých Budějovicích v nemocnici poté, co nadýchala 3,25 promile. Strážníci ji našli u zastávky úplně na mol, sotva stála na nohou a ještě se po nich oháněla. Záchranáři ji odvezli do nemocnice, případem se teď bude zabývat i sociálka. Hokejová extraliga startuje, první zápas nové sezóny nabízí reprízu jarního semifinále. Karlovy Vary doma vyzvou Třinec. Oceláři tehdy vyhráli sérii 4-1 a postoupili do finále. Oba týmy navíc vstupují do sezóny po povedené přípravě. Úvodní buly padne večer v 6.
16: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Úterý bude úplně parádní, co se do počasí týče. Teploty na 24 stupních Celsia na horách 19 a obloha k tomu jasná až skoro jasná.
14: Hitradio FM Plus.
0: Takže počasí parádní, to už víme, a muzika nás čeká taky parádní. Tom Walker nebo právě teď Miraj. Skvělý úterní dopoledne přeje Bára Škrybová.

Jede přesně 10.10 a s vámi Hit Radio FM+. Rehab, Inessa, Shrek My Body se tady zastavili taky na chviličku. No a my teď spolu jdeme na fotbal. V Plzni se totiž teď budou dít veliký věci, protože v Plzni je zpátky fotbalová Evropa. Po parádním obratu s Červenou zvezdou čeká Viktorii po třetí v řadě ligová fáze Evropské ligy. A s ní 4 domácí zápasy a 4 soupeři, který jsme tady v Plzni ještě neviděli. Začíná se už tento čtvrtek 17. září, kdy přijede belgický Union SG. Pak nás čeká Lesky Sofia, polská Jagiellonia a nakonec pořádná lahůdka portugalská Benfica. Vstupenky můžete koupit na jednotlivé zápasy nebo rovnou můžete koupit i balíček na všechny 4 evropské večery. Volný prodej už teď běží, všechno najdete na webu Viktorie. No a jeden balíček máme i my v Divokém západu. Jsou v něm 2 vstupenky na čtvrteční zápas a k tomu 2 fanouškovské šály. Ať jste na to fandění pořádně vybavení. A o tenhle parádní balíček hrajeme už zítra, tudíž laďte odpolední show, ať vám to neuteče.

0: Unforgettable, nezapomenutelný. Tohle je hit Nico Santose, německo-španělského zpěváka a je z roku 2019, no a jak název napovídá, tak v něm zpívá o člověku, který ho zkrátka nedokáže dostat z hlavy, no, i když už je ten vztah minulostí. No jo, no, tak co si budem, to je věčný téma a každej to známe. Každopádně Unforgettable, nezapomenutelný, tak to bylo i dnešní ráno pro jednu z našich posluchaček, když si vyhrála ve hře, kdo pak to zvoní 7000 korun. Za chvíli si pustíme, jak to ráno vypadalo, bylo to krásný, ale do té doby Taylor Swift a nebo taky trojice umělců Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton. To je jako hodně dobrý kombo. Tak si na to počkejte a díky moc, že jste s námi a mějte krásný úterní dopoledne.
1: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
5: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoli. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
6: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Pánové, přiznejme si to. V každým z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhlučí. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
9: Klikni hned na MHCZ.
10: MHCZ.
8: Už 30 let.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Atención!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yes!
16: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Trenírkarna.cz.
18: Hlášení pro lovce slev.
17: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
19: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: No neříkala jsem to, že to je skvělý kombo Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton, Can't Hold Us.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já už jsem dneska říkala, že dneska Kdo pak to zvoní padlo na úrodnou půdu.
2: Teď.
3: 30 sekund připomínáme.
4: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
5: Je to tady, je to paní Zdeňka.
0: Už je tak paní... rychle, Ježišmarja.
4: No tak bomba.
5: To bylo pár sekund.
0: Zdeňko.
5: Viděla nás z okna, já ji předávám.
4: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
5: Dobré ráno.
4: Tak vy jste na nás číhala? Vy jste na nás normálně číhala?
5: Ano.
0: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
5: Ano, přesně tak.
4: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
5: Jupi.
0: Moc gratulujeme.
5: Děkuju moc.
0: Jupi, paní Zdeňka, no to je přesně ta metoda, jak si nenechat utéct peníze. Kdo s námi hrajete, tak prostě poslouchejte rádio a v daný čas, vždycky kolem těch 70, prostě už rovnou číhejte, no. Kdo jste třeba ve čtvrtém patře, tak už buďte připravený před dveřma dole a tak dále a tak dále. Prostě buďte připravený a buď my za těma dveřma budeme stát nebo ne. Zítra vezeme bůra. Registrovat se můžete na našem webu www.hitradio.fm+.cz a určitě to udělejte, protože 25. září, což je příští pátek, vezeme dokonce 50 000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Katka Marie Tichá, byt 660 na Hitrádiu FM+. Kam vyrazit? Od 25. do 30. září se Plzeň promění ve filmové město, a to už po 39. Startuje totiž 39. ročník festivalu Finále Plzeň a nabídne přes 100 filmů a seriálů i řadu známých tváří. Festival odstartuje světovou premiérou filmu Divočina s Klárou Isovou. Dorazí tam ale třeba i Marek Adamčík, který bude letos dokonce jedním z moderátorů projekcí a debat s tvůrci. Program, informace o hostech i vstupenky, to všechno najdete pohodlně ve festivalové aplikaci, která funguje i offline, což je velká paráda. No a u festivalu Finále budeme opět samozřejmě i my, jako Hit Radio FM+. Katka Skutková tam odsud bude vysílat živě přímo z Měšťanské besedy, a to v sobotu 26. a v neděli 27. září vždy od 3 do 6. Veškeré info najdete na www.festivalfinale.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu Hit Radio FM+.cz. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní

0: běžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Škoda Fit Full Marathon opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Full Marathon na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
4: Zlatý český ručičky. A u nás v Elitexu to platí dvojnásob. Sázíme na šikovnost a moderní technologie. A pozor, teď hledáme vaše zlaté ručičky. Chcete si vydělat a pracovat v moderním provozu v české firmě s více než 70-letou tradicí? Pojďte do toho s námi. elitexnepomuk.cz. Elitex Nepomuk. Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
7: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
14: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, to je taky paráda, to byla energie, co? Díky, že jste zítra Rádio FM Plus, minutka, ne, kecám, pardon, půl minuta do 11. nám zbývá, jdem na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, na Plzni severu u obce Heřmanova Huť, a to v ulici Plzeňská, je nehoda osobáku s nákladňákem. Tvoří tu překážku, počítejte s tím. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Svianek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda. Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou. Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
5: Franto, co pa všechno se dá sušit?
6: Ovoce, houby, bylinky i maso.
5: A tvůj Bůček?
6: Ten už nestihneš.
7: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
8: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zúnu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. Turisticky oblíbená Rígrova stezka u Semil zůstane kvůli opravě galerie uzavřená až do konce září. Pro výletníky je ale k dispozici také jiná varianta. Souběžně s Rígrovou stezkou totiž vede takzvaná Kamenického stezka. Bližší informace má místostarosta města Tomáš Sábl.
11: Ta je ale trošku náročnější pro turisty, protože Rígrova stezka jde téměř v sousedství jezery, kdežto Kamenického stezka stoupá nahoru na kopečky, ale zase tam jsou zajímavější výhledy, takže pokud si chce někdo prohlídnout podzimní přírodu tady v okolí Semil, tak Kamenického stezka je určitě skvělá varianta.
10: Doplním, že Rígrova stezka není uzavřená celá. Ze strany spod Spálová se na ní můžete vydat a dojdete až ke galerii. Pak se ale musíte vrátit stejnou cestou zpátky.

0: boxy a přívěsy, nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: A úterý nás čeká krásné, jasno až skoro jasno, teploty na 24 stupních Celsia na horách 19.
2: Hit Radio FM+.
1: Tak doufám, že se chystáte vyrazit za sluníčkem, určitě vyrazte ven a užijte si to počasí a do té doby budeme spolu. Bára Škrybová, zdraví, hezký úterý všem.

14 minut po 11. s vámi v úterý dopoledne Hit Radio FM+. Už se těšíte na další live s Jirkou Plnářem? No nebojte, bude zase tento čtvrtek od 11 hodin, jako vždy. Jirka si tentokrát pozval pana primátora města Plzně, Romana Zarzického. Pánové si budou povídat například o novém náměstí, o stavbě nové sportovní haly na Borech a také o non-stop veterinární pohotovosti. A kam pánové budou pak ještě rozhovor směřovat, co se všechno dozvíme, to je ve hvězdách, ale jistý je, že to bude zase pohodový povídání jako vždy. Tak si naleďte live s Jirkou Plnářem ve čtvrtek od 11 hodin a když to náhodou nestihnete, zase bude pak k poslechu zpětně jako všechny díly live s Jirkou Plnářem a to na všech podcastových platformách, jako třeba na Spotify a nebo taky na našem webu www.hitradiofm+.cz. Miles Smith, Stargazing. Mějte krásný úterní dopoledne.

0: 11.24, úterní dopoledne, jede zase jako po másle. Tančí, dokud můžeš, tančí, to mantra, že nám s tím za chvilku zase pomůžou o něco víc. Potom přijdou Temper City, Self-Aware. A tancování teda by mohlo být i dobrý fitko. Tím se krásně hubne, tím se krásně získává kondička. Nicméně není to jenom o tanci, není to jenom třeba o tom chodit do fitka, pokud chcete kondičku. Dobrou kondičku vám totiž může způsobit i houbaření. A já vám za chvilku řeknu, jak.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Evropská liga už znovu klepe na dveře Dusan Arény. 4 zápasy, 4 evropské noci, 4 soupeři, kteří tu ještě nebyli. Startujeme už ve čtvrtek 17. září od 21 hodin, kdy přivítáme belgický Union SG. Přijďte vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a podpořit Viktorku na další evropské cestě. Všechny důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Jsme ready for Europe.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 70 4 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka vsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
17: Je tu Opel 24. 20
11: 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Meridian Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

11.36, hit Radio FM Plus s vámi, moc díky, že nás takhle dopoledne ladíte. Já jsem vám před chvilkou slibovala, že vám povím, jakým stylem si získáte fyzičku při houbaření. Ono ne každýho to napadne, jo. Ale jestli chodíte na houby, tak jste možná ještě větší sportovci, než si vůbec o sobě myslíte. Protože podle odborníků houbaření není jenom jako taková pohodová procházka lesem. Pár kilometrů v nohách, kořeny, kopce, jako ono to dá hodně, jo. A hlavně teda, to je potřeba si uvědomit, pořád dřepujete k té houbě a zase vstáváte. Když teda jako já houbařka, já za to houbaření udělám třeba 4 dřepy, víc není potřeba, protože nic jiného nenajdu. Ale jako když máte štěstí, tak těch 50 dřepů, 80 je za odpoledne, to si klidně dáte. Takže vlastně takový jako kruhový trénink v lese, jenom místo činek máte košík. A vlastně, čím úspěšnější houbař jste, tak tím těžší je závěr toho tréninku, že jo? Protože se vám postupně košík plní a vy normálně posilujete ty bicáky a pak ještě, když to rovnoměrně střídáte, tak jste večer potom jako Arnold. Takže až se vás večer doma třeba někdo zeptá, jakože jak to, že zase jdeš zítra na houby, tak řeknete, ne pozor, jako já, ale vlastně nejdu na houby. Já jdu do fitka, já jdu dělat něco pro sebe a navíc ještě přitáhnu večeři. To jo? Takže tak, to je houbaření. Alex Party, Don't Give Me Your Life, to je Digina zase. Tak

Alvaro Soler, La Cintura, tak jsme se hejbli bokem takhle chviličku před 12. hodinou. Přesný čas je 11.44. Já vám jdu popřát krásný zbytek úterý. Opět moc děkuju, že jsme spolu byli. Užijte si sluníčko, dneska má být opravdu nádherně. 24 maxima, jasno, skoro jasno. Pokud vyrážíte na houby, tak před chvilkou jsme si řekli, že je to skvělý fitko. Tak ať si zvolíte, co si zvolíte, ono je to jedno, hlavně si to užijte. A těším se na vás zase zítra od 9 do 12. Ahoj, Bára Škrybová se loučí.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Víden do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
0: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Předpoledne se podíváme na silnice, jak se vám jezdí v těchto chvílích. Největší komplikace hlásí Praha, tady jsou problémy na pražském okruhu už od sjezdu z D1, platí to pro oba směry, popojíždět budete minimálně půl hodiny. Pokud míříte do Brna, tady se před Brnem tvoří kratší kolony, zdržení by kvůli dopravnímu omezení mělo být minimální, kolem 10 minut, kolony by měly narůstat pak později v odpoledních hodinách. No a u Žebráku tady došlo k menší komplikaci, tady se připravte na 5 minut v aktuální koloně, ale postupně by se měla rozjíždět. Vaše dopravní info nám volejte dál a přejeme šťastnou cestu.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Trénírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Podzimní část kampaně Uklidme svět vypukne už tento víkend. Každoročně ji pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků po celé zemi. Zapojí se také školy, organizace nebo firmy. Koordinátorka akce Veronika Zítková-Andrlová.
10: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí v přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
1: Zapojit se může každý, detaily najdeme na webu uklidmesvět.cz. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na radnici v Nymburce. Podle deníku N jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Úředníci zatím zůstávají na pracovišti. Provoz na letišti v sicilské Katánii zůstává i dnes omezen kvůli sopečnému popelu z Etny. Odlety a přílety jsou zastaveny zatím do 14:30 odpoledne. Dnešní omezení se dotklo i letu z Prahy do Katánie, který byl plánován na 9:30. Teď je předběžně odložen na poledne. No a zápas Karlovy Vary Třinec dnes otevře novou sezonu hokejové extraligy. Vary v přípravě odehrály 6 zápasů, z nichž 5 vyhrály. Zápas začne v 18 hodin a zbývající duely prvního kola jsou na programu zítra.
11: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Dnešní odpoledne zůstane většinou jasné, polojasné, nízká oblačnost, která se objevovala na některých místech v dopoledních hodinách, se rozpouští. Maximální teploty 19 až 24 stupňů.

Je to tady pravé poledne, nám začínají srdcovky na Hitrádiu a já začnu SMS-kou, co mi sem přišla před chvilkou na WhatsApp Hitrádia. Ahoj Jirko, konečně bude 12 hodin, vzali jsme si s kolegyňkou oběd do krabičky a dáme si ho v práci, protože se těšíme, co si nám dnes vybral za srdcovky. Zdraví Terka. Tak Terko, děkuju strašně moc za tuhle zprávu, to je jako nádhera, to je úplně symfonie pro moje uši. Doufám, že i vy to máte úplně stejně, že se těšíte taky na dnešní srdcovky a máte se na co těšit, protože Nickelback, Maggie Riley, Boytronic, Verona, Savage Garden, takhle pohromadě, to je prostě nejlepší půl hodina v českém éteru. To jsou srdcovky. Tak tady je máte, Savage Garden.

0: Byly doby, kdy si je pletli s Roxette. Tohle jsou Savage Garden na Hit Radio. The Animal Song. Srdcovka s číslem 1. Tady u nás na Hit Radio. A konkrétně rok 1999.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: My se přehoupneme do roku 2011, dáme si taky českou srdcovku. Duo Verona v té době vydalo nádhernou baladu Ztracená bloudím. No, ztráty. Hele, na rovinu. Teď jako rodiče předpokládám, že dost pěníte, když vaše děti přijdou domů s tím, že něco ztratili. Cokoliv, nevím, klíče od bytu, bundu, mikinu a tak podobně. Ale přiznejme si, že my jsme byli úplně stejný. Tak pojďme dneska zazpomínat na to, na co, co vy jste tenkrát jako děti nebo pubertáci ztratili a vaši rodiče z toho byli úplně nepříčetní. Jo, zkuste tak jako zapátrat v hlavě, vybavit si něco a napsat mi to na 777-937-777. A my si dáme českou srdcovku. Rok 2011, Verona, Ztracená bloudím.

0: Kdy naposled jste slyšeli tenhle hit? Srdcovka od Boytronic, Send Me an Angel. Chviličku před čtvrt na jednu odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, odpoledne, v poledne, jak chceme. Důležité je, že je to ten čas, kdy posloucháte Hit Radio. Dneska jsem se vás ptal, co jste kdy ztratili a jestli jste za to dostali od rodičů taky jako jednu výchovnou. Tak mám tady zprávu třeba od Pavly. Ahoj Jirko, já jsem jednou v osmdesátkách, to mi bylo 12, se svou kamarádkou šla na rybník na loďky a tak jsme pádlovali až na konec rybníka, kde byla samozřejmě bažina, takže jsme tam uvízli, když jsme se postavili, že se odpíchneme, tak jsme se převrhli a já domů přišla bez jedné boty, bez klíčů, špinavá jako prasátko, celá od bahna, řas a to jsem měla novou bundu a sukni. Takže to bylo super, dostala jsem világoš a to je jediný v životě, kdy jsem něco ztratila. Hezký den, Pája. Tak világoš je nádherný slovo, to jako oceňuju. Miloš tady píše, na začátku páté třídy jsem ztratil klíče při cestě do školy a na konci osmičky mě zastavila paní, že mě konečně vidí znovu, že mi kdysi vypadly klíče ze školní tašky a taky dala do ředitelny dané základní školy. Opravdu tam pořád byly. Taky dobrý příběh. Hele, takhle na rovinu, ty ztracený klíče, to je velmi častá věc. Jo, za nás i teď naše děti je budou ztrácet. Nevím, kolik to stálo tenkrát, ale teď je to teda hrozná raketa. Vyměnit všechny ty zámky. No, co vy? 777-937-777. Za co jste dostali világoš vy? Vzpomínáme dneska na ztracené věci a já zároveň lovím i ztracené hity. Tenhle hit se ztratil někdy začátkem 90. let a my jsme ho dnes našli. Maggie Riley na Hit Radio, srdcovka s číslem 4.

0: pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Dnešní téma bylo ztráty a nálezy. Úplně bych to uzavřel tady hezkou SMS-kou od Evy, která píše: ahoj, děkuju za dnešní téma v srdcovkách. Uvědomila jsem si, že jsem byla stejná jako moje děti a ještě horší je, že jsem stejná jako moji rodiče. Taky dávám dětem za ztracené věci világoš, přitom je to hloupost. No, tak pojďme nad tím popřemýšlet. Každý občas někdy něco ztratí, no. A pak jsou taky chvíle, kdy se každý občas někdy sám ztratí. Tak doufám, že se najdete a doufám, že taky najdete váš mobilní telefon, abyste mi mohli napsat na 777-937-777. Jaký hit jste ztratili v paměti a ty jste si na něj vzpomněli a chtěli byste ho dneska slyšet na Hitrádiu. Srdcovka na přání za chvilku.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
5: Máte snad něco lepšího?
4: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
5: Jo.
4: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
5: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
4: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
5: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
7: www.pubec.cz.
8: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Halo lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte jí tu.
16: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
17: Takže dobrá noc?
16: Velmi dobrá.
18: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
19: Postel Losina.
20: Hit
1: Hit Radio.

0: Jedinečné miniatury zámku a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno tady u nás na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A pojďme na srdcovku na vaše přání. Posíláte si vaše požadavky na 777-937-777. Přišla mi taky hlasovka.
4: Jiřičku, zahraj mi Green Day.
1: Takovýhle charapláku jsem dlouho neslyšel. No tak tomu vyhovím, to je jasný. Pojďme si udělat dneska taky takový malej punkový večírek. A to i chviličku po půl jedné pravé poledne. Co? Proč ne? Proč ne? Ať ten život stojí za to. Dáme si rok 1994 a pokud jste náhodou někdy v pubertě měli třeba obarvený vlasy, jste trošku punkový období, tak na něj pojďte zavzpomínat, protože tohle je přesně pro vás. Tady jsou legendární Green Day rok 94 a...

0: Imagine Dragons a Sharks, tedy žraloci, to už je taky taková naše srdcovka. S vámi Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio. Dneska jsme si v srdcovkách dali mimo jiné Veronu Boytronic, taky Maggie Riley, dámu, která právě dnes 15. září slaví jubilejní kulaté narozeniny se šťastnou sedmičkou na začátku. Já věřím, že by byla ráda, kdyby věděla, že jsme jí hráli na Hit Radio právě v den jejich narozenin a zrovna v našich srdcovkách, tedy v pořadu, kde hrajeme hity, co nás v našich životech nejvíc chytli u srdce. Další budou zítra, opět v pravé poledne, no a my pokračujeme dál. Ve 13 hodin nejnovější zprávy, do té doby budete ve skvělé společnosti Taylor Swift, Alan Walker, taky Huntrix.
1: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů, naše logo vidíte, rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
5: Zlatý český ručičky. A u nás v Elitexu to platí dvojnásob. Sázíme na šikovnost a moderní technologie. A pozor, teď hledáme vaše zlaté ručičky. Chcete si vydělat a pracovat v moderním provozu v české firmě s více než 70-letou tradicí? Pojďte do toho s námi. elitexnepomuk.cz. Elitex Nepomuk. Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
12: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
11: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
13: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
14: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
15: Takže dobrá noc?
14: Velmi dobrá. Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
16: Postele Losina.
17: Keramika Soukup.
18: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
15: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem, jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.

0: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dámy, nemáte zač. Taylor Swift na Hit Radio a pánové, pokud jste se na to taky trošičku jako vrtěli, tak buďte v pohodě, nejste sami, dělá to spousta chlapů ve světě. Jak se teď jezdí, tak to vám řekneme, jsou před námi aktuální zprávy a začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Od včerejška pozor na novou uzavírku v Plzni. Na Baloše se kvůli vodovodu a kanalizaci zavřelo propojení Červenkovy a Čížkovy ulice. Omezení potrvá do října. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Pár týdnů před začátkem topné sezony ceny energií dál rostou. Plyn i elektřina na burzách prudce zdražily. To se odrazí i v našich peněženkách. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k něm přidal také lídr na trhu ČES. Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku. Důvodem je podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek. Ústřední vojenské nemocnici v Praze zadržela 3 lidi, jde o bývalé i současné náměstky. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Euro Hockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Teď se podíváme k nám.
1: Plzeňský kraj má další srdce a je naše. Nový fotopoint najdeme v Konstantinových Lázních v parku mezi léčebným domem Prusíka a kostelem Panny Marie Lurdské. Je volně přístupný po celý rok a jde už o 5. srdce v kraji. Další stojí třeba v Klenčí pod Čerchovem nebo Žinkovech.
13: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Počasí na dnešní odpoledne žádné nemilé překvapení nechystá, vydrží s námi polojasná obloha a teploměry ukážou i 25 ve stínu.
14: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, vracíme se po obědě zpátky do práce. Můžeme asi trošku závidět Zdeňce, co dneska ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio vyhrála 7000 korun za to, že otevřela dveře ve správný čas a vlastně už dneska do práce ani chodit nemusí. Co dneska možná, že si klidně může vzít po zbytek týdne volno. Těch 7000 to tak nějak jako pokryje. Jo, tohle umíme jenom my tady na Hit Radio. Chtěli byste zítra ráno vyhrát taky? Pojďte na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti a my si dáme alespoň hity, které nám trošku pomůžou v té pracovní době udržet tempo. Eva Farna, Cody Line a právě teď Walk the Moon.
15: Hit Radio FM+.

et d'entendre.

Eva Farna, neříkej, co má se stát, chviličku před čtvrt na dvě, posloucháte Hit Radio a pojďme na bizarní zápasy v ringu nebo v kleci, jo, protože ty jsou tématem v letošním roce a vypadá to, že si nandá rukavice a sundá brýle Jiří Ovčáček. Jo, ten Ovčáček, dlouholetý mluvčí prezidenta Zemana. Myslím si takhle, že na rovinu za jeho kariéru politiky nebude těžký mu najít soupeře, to o tom žádná, ale spíš se jako říkám, baví vás tyhle zápasy slavných osobností? A nebo je to pro vás fakt už jako bizár? Už jsme viděli v ringu Martina Kociána z Lunetiku, Jaromíra Soukupa, Pavla Novotnýho a další, a letos by k ním měli přibýt jako například Jiří Kajínek, jo? Nebo dokonce kontroverzní politik Miroslav Sládek, kterýmu mimochodem bude v říjnu 76 let. Tak baví vás to? Dejte vědět, co si o tom myslíte na 777-937-777 a klidně mi tam můžete napsat, koho byste jako rádi viděli v tom ringu. Nejenom třeba, že byste se sami proti ní chtěli postavit, ale koho byste chtěli vidět proti sobě, jo, v těchto bizarních zápasech. To mě zajímá. Dejte vědět. 777-937-777. Je odsa Bitrádia. Si dáme další hity, teď Rudimental a John Newman.

0: Rádio, tohle byly Roze a Bruno Mars, no a Jiří Ovčáček, Jiří Kajínek a také Miroslav Sládek, politik, tak by se měli objevit v ringu. Já jsem se vás ptal, co si o tom myslíte, tady o těch bizarních zápasech. Spoustu zpráv, které mám na WhatsAppu, třeba tady Tomáš píše, čau, hele, je to bizár, nechápu, proč dostávají tolik mediální pozornosti, kdyby aspoň dostali potlamně, ale oni se tam navzájem plácají jak plácačkama na mouchy. Je to trapný. Roman píše, čau Jirko, tyhle zápasy nás a s kamarádama fakt moc baví, samozřejmě, že je nám 20, takže věřím, že to nebude úplně pro starší ročníky, my se u toho ale vždycky neskutečně nasmějeme a upřímně nás kolikrát baví pomalu víc ty tiskovky než samotné zápasy. A kdyby jsem si mohl vybrat jeden zápas v kleci, chtěl bych vidět Turka s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi. Turek s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi, zajímavá volba. Tady bych si asi udělal popcorn a otevřel bandu.
1: Dobrá práce a skvělý tým.
2: Shape Corp v Nýřanech, je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
2: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
2: Těšíme se na vás.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
14: Vstupenky na dětirájetour.cz.
13: Bude vejdán.
15: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Potřebuješ změnit splátku?
17: S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
19: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
20: Sudovi šrot, republice ocel.
21: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
22: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás!
23: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio The Emptiness Machine, což v českém překladu znamená stroj na prázdnotu. Po sociálních sítích teď naopak lítá video stroje, co se vyprázdnil. Asi takhle bych to klidně mohl kulantně říci. Mluvím o závodnici náročných fitness závodů. Video z jejího závodu atakuje rekord sledovanosti. Zatímco jí při závodech tuhly svaly, tak jí povolil svěrač. A byly to tady jako velké střevní potíže. Kdyby tohle se někomu z nás stalo, a to se prostě jako opravdu stalo, to video možná už jste ho viděli, pokud ne, tak věřím, že ještě dneska ho někde uvidíte, to video je prostě jako ve výsledku jako cítit i přes displej, jo. Bylo to fakt jako velký, takhle to všechno, a teď se omlouvám, že to takhle, ale už je po obědě, tak snad to můžu říct, takhle to tam jako všechno takhle prostě jako po nohou a každý z nás by se prostě jako sebral a okamžitě by utek, že jo, prostě, to je první věc, co bychom udělali. Ona ne. Ona prostě pokračovala dál a dělala angličáky, veslování, výpady s pískem, s pytlem a písku. Dělala úplně všechno. Ten závod dokončila a ten závod vyhrála. Jako ty vole.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. 13 hodin 3 a 40 minut, posloucháte Hit Radio. S váma taky Jirka Pelnář ve 14 hodin. Další nejnovější zprávy. Opět vám řekneme, co se kde děje, o co určitě nesmíte přijít. A zároveň tak budeme testovat, jak moc odolní jste vůči podvodům v kyberprostoru. Jo, protože začíná speciální preventivní kampaň, která se jmenuje Nepin Day, což je jako dobrý, je v tom samozřejmě slovíčko pin a dávat, jo, ale Nepin Day, jako super, co všechno ten test nabízí, tak to uslyšíte tedy v nejnovějších zprávách ve 14 hodin a do té doby Damiano David, Purple Disco Machine a taky Kid Leroy v duetu s Justinem Bieberem. Co víc si přát?
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Mezi zemí a platnem. Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes,
3: tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s

0: 1. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: první auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
4: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda. Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou. Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David tady na solové dráze po té, co odešel z Måneskin, ale měl by se tam vrátit zpátky, tak se docela těšíme na nějaký jejich nový společný písně. Před námi nejnovější zprávy, Lucie má taky připravené aktuální zprávy a jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, řidiči od včerejška pozor na komplikace v plzeňských ulicích Čechova a Vrchlického kvůli rekonstrukci plynovodu. Tu počítejme s dopravním omezením až do začátku listopadu. Vaše dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Franto, co pa všechno se dá sušit?
7: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
6: A tvůj bůček?
7: Ten už nestihneš.
8: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
17: On air.
18: Online.
17: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
19: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Odolnost vůči podvodům v kyberprostoru si ověříme nově v testu. Je součástí preventivní kampaně Nepindej. Co všechno test nabízí, nastíní za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
20: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
19: Test je dostupný na webu České bankovní asociace a je zcela zdarma. Armáda zítra zahájí průzkum lokality na Šumavě, kde se nacházejí nebezpečné látky. Poté oznámí další postup. České televizi to potvrdil náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Na pravidelné přeshraniční dojíždění by měly mít opatření minimální dopad. A teď ještě pohled k nám.
1: V Plzni přibyl další bezpečnější úsek pro pěší i cyklisty. V Jateční ulici na Doubravce je hotová chybějící stezka, která vede od Doubravecké ulice směrem ke Chrástecké. Součástí je nové osvětlení, přechod pro chodce i přejezd pro cyklisty a taky alej 15 nových jasanů.
21: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Jdeme na počasí, dneska odpoledne na západě Čech deštníky potřebovat nebudeme, čeká nás polojasno s maximy i na 25.
22: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Venku místa má sluníčko 20 stupňů a my si přesto stoupneme na tenký led. Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio a ve 2 odpoledne vždycky si povídáme na rovinu. Dneska tady budu mít další zásadní téma, ke kterému se vy budete moc v klidu bez obalu vyjádřit, a to přes WhatsApp Hit Radio 777 937 777 a dneska to opět bude o řekněme mezilidských vztazích. Můžu trošku nastínit, dámy, nakolik si ceníte vaší práce? A pánové, umíte ocenit práci vaší paní? Vím, na kolik to vyšlo. Podrobnosti za chvíli, jsem zvědav na vaše názory. Teď Amy McDonald.

0: paní Amy McDonald na úterní odpoledne. Jsou 2 hodiny. Ideální čas, jak říkám, jít na tenký led.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Pro dnešní odpoledne tady mám téma od britských vědců. Vědci v Británii spočítali, nakolik vyjde peněz roční práce manželky. Jo? Dneska je den oceň svou manželku a oni to dokázali spočítat. A
1: vědci
0: tvrdí, že to vychází na 4 miliony korun ročně. 4 miliony ročně. Pojďme se nad tím trošku zamyslet, než se pustíme do jednotlivých názorů. Tady úplně jako nejde jenom o mytí nádobí, že jo, nebo skládání věcí do myčky a tak podobně. To je asi jako ta nejlevnější položka, stejně tak jako žehlení. Ale počítá se tady i mentální zátěž. Neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že ve středu je tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází hořčice, ve čtvrtek odpoledne je ještě navíc kroužek, do toho musí mít ještě udělaný domácí úkoly a nezapomenout, že ve středu je divadlo, takže musí ráno být ve škole o půl hodiny dřív a být hezky oblečenej a umytej za ušima. Tohle je manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí opravdu 6-ciferné sumy. Ale doma je to prostě mámavý. Dámy, na rovinu, když se nad tím takhle jako zamyslíte, kdybyste tohle měli dělat jako full-time job, normálně, že byste chodili do práce a tohle všechno byste vlastně museli dělat. Vychází to na kolik? To je 4 miliony děleno 12 je 350 tisíc, něco takového. Asi cca, nevím, takhle jako vrvoka, prostě něco přes 3 kila za měsíc. Je to adekvátní? Co si o tom myslíte? A pánové, dokázali byste ocenit vaši ženu finančně? Dejte vědět. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo je ta číslice úplně, ale úplně mimo vesmír? 777 937 777.

0: Touha a pláč od skupiny Jelen ve 14 hodin 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme docela zajímavé téma, kdy
1: vědci
0: v Británii spočítali a ohodnotili práci žen na 4 miliony korun ročně. Jo? Práce našich manželek. Co vy si o tom myslíte? Tak to je samozřejmě otázka, takhle do pranice, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Hezká zpráva přišla od Elišky, která píše: ahoj, nikdy jsem nad sebou nepřemýšlela jako nad manažerkou nebo ředitelkou, ale když jsem to poslouchala, tak opravdu myslíme na spoustu věcí, organizujeme spoustu věcí a rozhodujeme o spoustě věcí. A navíc jsme připravené pracovat 24/7. Tak věříme, že kdyby tohle byla pracovní pozice někde v korporátu, tak by opravdu ta měsíční výplata mohla být klidně 300-400 tisíc. Takže proč ne? Jasně? Přesně takhle jsem to myslel. Další zpráva, to je jenom krátká. Myslím, že ty 4 míče jsou bullshit. Dobrý, počítám, dávám to tady, zaškrtávám na druhou stranu. Další, naprosto souhlasím. Na druhou stranu, chlap taky občas něco doma udělá. Tuhle opravil sušičku a obložil schody. Kdyby to někdo počítal, tak to by taky šlo do několika nul. No jasně, kdybychom se jako měli my, chlapi, jako spočítat, kolik bychom ještě měli dostat jako mimo za všechny naše jako práce kolem. Nevím, já bych byl v mínusu, protože já pořád ten obraz už přidělávám rok a půl a pořád doma je popředej v zeď. A jsem se střelil do vlastní nohy. No nevadí, pojďme na další vaše zprávy. Hlasovka. Pojďme si dát hlasovku.
2: No ahoj, já si myslím, že to je sporný. Jak na kterou stranu? Záleží na tom, jestli ten chlap tý ženský doma pomáhá, kolik mají dětí ve výchově. Není ženská, která bezdětná, nebo s jedním, ženská, která má tři děti a je na to úplně sama. To je veliký rozdíl. Takže mají i nemají. Ahoj.
0: Děkuji za zprávu. Ještě Anička píše: krásný odpoledne, Jirko, myslím, že to je nevyčíslitelné a penězi nezaplatitelné. Je to totiž životní cesta. Něco o tom vím už 35 let. No, ale 35 krát 4 míče. Barák na Maledivách.

0: Na Hit Rádiu Pink Raise Your Glass je 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska jsme měli téma, kdy
1: vědci
0: ve Velké Británii dokázali spočítat, nakolik vlastně by vyšly ženské práce, nebo respektive dokázali ocenit roční práci našich manželek, našich drahých poloviček, které se nám starají o domácnost a také o děti. A vychází to na 4 miliony korun ročně, kdyby to bylo normálně jako normální práce, jo? Pojďme si zkusit představit ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering, krizovou intervenci, pracovní dobu 168 hodin týdně, plat nula a benefity jsou občasné obejmutí. Na to by nikdo normální neklikl. A proto já říkám, že v tomhle případě mají
1: vědci
0: pravdu a opravdu to klidně 4 míče ročně můžou být. Proč ne? Ve výsledku mám to od vás potvrzené, protože když jsem tady spočítal všechny zprávy, tak procentuálně mi to vychází, že zhruba 86% z vás si myslí, že to číslo, ty 4 miliony, jsou vlastně obhajitelné. Že to tak je. Takže dneska to není bullshit, dneska je to pravda.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
4: Evropská liga už znovu klepe na dveře Dusan Arény. 4 zápasy, 4 evropské noci, 4 soupeři, kteří tu ještě nebyli. Startujeme už ve čtvrtek 17. září od 21 hodin, kdy přivítáme belgický Union SG. Přijďte vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a podpořit Viktorku na další evropské cestě. Všechny důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Jsme ready for Europe. Ať stále
5: mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: M plus H.
13: Kdo nečipuje, není Čech. Brn, brn, brn.
14: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
15: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
16: MHCZ.
17: Už 30 let.
8: Taky už se těšíte na zimu?
12: První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
16: Nemůžete se dočkat.
12: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
17: Haló, lidičky, jestli pato víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý.
2: No, zdravím, to neuhádnete, jmenuji se Jebas.
3: Jak?
1: Jakže?
2: Jebas.
1: Jebas?
3: Jebas.
1: Ježiš, tak to je perfektní.
3: Tak to je v pohodě, jak ti říkali ve škole?
2: To nemůžu říct rád.
3: rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mně to přijde v pohodě.
1: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
3: My moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě a ještě křesní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
2: Martin.
3: Tak Martine, zdar jebas, čau.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

Bylo půl třetí odpoledne, před 5 minutama vy posloucháte Hit Radio a to je důkaz, že máte hudební vkus, protože jenom u nás můžete během 10 minut slyšet Robbieho Williamse, Lady Gaga a s nimi YouTube. To je na úterní odpoledne ta nejlepší kombinace, kterou do práce potřebujete. Nebo zavolám. Tak tady je máte, užijte si je. The Sweetest Thing.

0: Lady Gaga a její zatikávadlo Abrakadabra, tak kdyby tohle kouzlo fungovalo, tak dneska v tom ideálním světě, tak odpoledne, protože bude krásně, tak vy jako rodiče dokážete sehnat hlídání pro svý děti, babičky, dědečkové si je vezmou a vy si taky užijete chvilku sami pro sebe, vyrazíte třeba někam odpoledne po práci ještě do centra, dáte si kafe, dáte si dortík, užijete si tenhle nádherný den, který je jeden z těch posledních prý, minimálně teda pro tento týden, a bude to fungovat, no, tak tohle vám přeju, cashby se to opravdu dneska stalo realitou a ty prarodiče si našli na svý vnoučátka čas, aby by se si užili chvilku pro sebe. Když jsme u těch prarodičů, tak za chvilku ještě tady dědeček s vnučkou Elton John a Dua Lipa v krásném duetu a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zítra v pravé poledne se slyšíme zase tady na Hit Radio. Tak se smějte.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
6: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
5: Byty Dobzany.cz.
7: V Dobzanech se žije dobře.
8: Škoda Fit Full Marathon opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Full Marathon na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpullmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
9: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náborový den do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
14: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
13: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme na Plzeňsku, opatrně na průtahu Losinou, šetří se tu nehoda dvou osobních aut, počítejte s omezením provozu. D5 hlásí komplikace z Prahy na Plzeň, mezi 22. a 33. kilometrem je hlášený hustý provoz, zdržení aktuálně okolo 12 minut a na Karlovarsku Bacha mezi Březovou a obcí Háje, tady se taky bouralo. Další komplikace, tak ty čekáme na našem WhatsAppu, dejte vědět 720 870 237.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se pak otevře také veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Do Evropy míří výrazné ochlazení, které přinese studená fronta během středy. Teploty tak klesnou místy o více než 10 stupňů, přitom na Pyrenejském poloostrově teď přesahují 40. Ve Francii a Itálii se na začátku týdne teploty dostávají nad 30 stupňů. V části Nizozemská je od dnešních ranních hodin omezená vlaková doprava. Vládní organizace ProRail spravující nizozemskou železniční infrastrukturu nevyloučila, že příčinou by mohla být sabotáž. Informovala o tom agentura AP. A Spartu opouští další obránce David Němeček. Nově bude hrát za IFK Helsinky. Pražané dnes na svém webu oznámili, že 31-letý bek bude nově působit v zahraničí. Krátce poté Němečka jako novou posilu představil finský klub. Odchovanec Plzně podepsal smlouvu do konce sezóny.
8: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
9: Po zbytek nečekáme hlavně polojasnou oblohu a teploty až kolem 22 stupňů. Zítra na západě Čech polojasno sem tam může sprchnout a nejvyšší teploty mají být kolem 23.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Parádní odpoledne, hezký úterý, máme chvilku po 15. hodině. Otáše až po Prahu, dokonce i v Hůrce Kapinos. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
9: Sbírku slonů v Bečově, nejlepší hity na západě Čech a k tomu odstartujeme novou sezonu hokejové extraligy.
0: Imagine Dragons a Disturbed máme nachystan po 15. hodině, tak užívejte úterní odpoledne.

0: stará klasika v novinka bátě, tohle jsou Disturbed a s váma je divoký západ Hit Rádia FM+. Právě dneska startuje hokejová extraliga, hlavní téma dne.
1: Je to tak, konečně se můžeme zase hádat o tom, kdo je lepší, jestli Plzeň nebo Karlovy Vary a proč to jsou právě Karlovy Vary. Ne, já jsem se na to těšil, celý léto byl klid od hokeje, jako nemluvili jsme tady o tom, nehádali jsme se, je na čase se k tomu vrátit.
0: Prosím vás, za všechny Plzeňáky, který nás teďka poslouchají, za všechny Indiány, abych mu tu energii nejradši omlátil vo hlavu, jenomže on mi vypne mikrofon a já pak nic neřeknu, že jo?
1: Jako myslíš tu medaili, kterou jsme získali, že bys mi omlátil vo hlavu?
0: Medaili,
1: páč, vy nemáte čím mlátit,
0: ty, takže... To s tím se přece nemůže nikdo chlubit, ne? Jako.
1: No to já nevím.
0: Jak je to dlouho, co jste vyhráli ligu?
1: Ježíš, já to vím, ještě na to přijde řeč. Mimochodem teda, Karlovy Vary hrajou dneska v 18 hodin proti Třinci. Plzeň to zahájí až zítra. Víš proti komu?
0: Počkej, proti Spartě, že jo?
1: Ne, tví oblíbenci z Liberce, jak o nich tvrdí, že to jsou fotbalisti.
0: Proti bílým tygrům budou.
1: No, přesně, jako musím říct, že my dva jsme zrovna jako kovaný v tom sportu, jo, takže když něco tvrdíme o sportu, buďte si jistý tím, že nemáme pravdu. Mimochodem teda koukal jsem na to, jestli můžeme ten hokej dneska jako večer sledovat normálně na český. Tak tam dávají nějaký úplně nesmyslný zápas házený, Karviná proti Zubří. Koho to na západě Čech zajímá?
0: To bude určitě nějaký finále a on to tady potom prohlásí, že to je nesmyslný zápas. Karviná versus Zubří.
1: Karviná, koho to zajímá? No, hokej se budeme věnovat i dál. Mimochodem Pokáč poslal do světa i song, který zahajuje tu letošní hokejovou sezonu. My vám ho představíme už za chvilku.

0: Pokáč, který složil single k aktuálně začínající hokejový extralize, jdeme na hokej, tady je Hit Radio FM Plus a taky divoký západ. Musím říct, že to tu vlastně máme jako hezky rozdělený. Jo. David má radši fotbal, já mám radši ten hokej a tak můžu s klidem říct, že od hokej toho asi jako vím víc než ty. Že jsem jako víc kovaný.
1: Nemám s tím problém, klidně to přiznám, Jakube.
0: Jo, to jsem rád. Mimochodem, David minulý rok poprvé po 15 letech ano. Zavítal na hokej a byl velice udivený.
1: Hele, já byl jako překvapený. Ta hra se neuvěřitelně zrychlila a proměnil se i stadion. Já když byl naposledy na hokej, tak se tam ještě kouřilo. On má v kotli.
0: Já myslel mezi sedačkama.
1: Já furt, ne, jsi blbej. To spíš na fotbale. Ale ne, já byl opravdu překvapený, si říkal, ty krásy tady nějaký pyro nebo co, ne, prostě tam normálně kotelníci bafali.
0: No tak prosím vás, už se nekouří, jako jo. Byl jsi tam s malým, kolik z prostých slov se naučil?
1: Ty, asi ani jedno, čověče.
0: Ani jedno?
1: Ne, ale musím říct, že teda jako styl skandování plzeňskýho kotla, nebo obecně toho, jak se fanoušci jako chovají na hokej, to je ale s fotbalem úplně nesrovnatelný. A jak rychle reagují na to, co se děje na té ploše, to je skvělý.
0: Klidně pošlete i vy váš poslední zážitek z hokeje 720 870 237. To je náš WhatsApp, klidně napište, jaký prostý slova se vaše děti naučily. I to bereme, ale v tom případě chceme hlasovku. Za chviličku si dáme takový malej hokejový kvíz, aby jsme opravdu zjistili, že David toho o hokeji moc neví. A k tomu taky další hity, buďte s náma.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dizolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Dizolvest.
9: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Dizolvest.
8: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
9: Dizolvest.
10: Tak zavolejte ještě dnes.
8: Izol.vest.cz.
11: Trenírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
13: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
14: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda. Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto u ESA.
18: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
20: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: David Guetta nesmí chybět. Stejně jako divoký západ. Hit Radio FM Plus.
1: Dneska startuje hokejová extraliga. Celý minulý i předminulý týden mě tady David fakt jako trápil otázkama ze školy, tak jsem si řekl, pojďme to otočit. Pojďme se podívat na to, jak to bude opačně. Na ledovou plochu právě vstupuje hráč s číslem 69. Hokejový útočník označující bílé tygry z Liberce za fotbalisty, milovník piva a klobásy. Dámy a pánové, v rámci hokejového kvízu přivítejte Davida Brabce!
0: Číslo 69. Zbožňuju.
1: Jsem navázal na ten předchozí vstup na kouření mezi labičkama. Davide, který hráč může chytit puk do ruky?
0: Každý.
1: Jak to?
0: No při hře, normálně si stáhnu, ne, puk dolů. Jako...
1: Ale nesmí ho držet, máš pravdu. Který západočeský klub získal extraligový titul jako první?
0: Energie.
1: Ano, ale je podstatný říct, že Plzeň ho získala chviličku po nich, jako jo. Nebylo to zase tak dlouho. Co je to gól do šatny?
0: No těsně před tím, než skončí třetina, že jo?
1: Hustý. Kterou část hokejové hymny přestal klub po invazi na Ukrajinu používat, myslím tedy plzeňské Indiány?
0: No a? Kterou část hymny? No asi tu nepatřičnou.
1: A která je ta nepatřičná?
0: No ta, která by se neměla tam hrát, no teďka.
1: No a to je která?
0: Vím, kulový.
1: Jsme rychlí jako ruský migy.
0: Aha, ok.
1: A co má většina hokejistů umělé?
0: Zuby!
1: Jo! Jo! Hele, já jsem čekal větší provar teda. Jsi velice milé překvapil.
0: Tak jsem byl před rokem na hokeji, ne?
1: A od té doby se tam stále nekouří, kdyby se dál vyrazil, jo?
2: Hit Radio FM Plus. Zlepši si náladu.

0: New Diamond, Sweet Caroline, to nesmělo chybět. Krásný odpoledne za 100 let, už za chviličku, ne za 100 let, za pár minut. Buďte s náma, dál jsme Divoký západ.
1: Teď jeden západočeský rekord, nad kterým já si upřímně jako ťukám na čelo. Bochov na Karlovarsku se totiž pyšní aktuálně zápisem, rekordem, sbírkou, největší sbírkou slonů. Ale ne těch jako v zoo, jo? Normálně takových těch sběračů prachu, který má babička v regále nebo v kramáři někde, který se vozí z dovolený, jo? Prostě takový ty porcelánový sloníci. Já nechápu, jak tohle někdo může sbírat. Teď to je ultimátní lapač prachu, který ano. Doma nechceš. Ano. Nedej bože, když jdeš utírat prach, já jsem to vždycky koupal rovnou v tom kýble celý.
0: Na druhou stranu věřím, že nás poslouchá teďka určitě někdo, kdo vyrůstal v 90. a vždycky si lámal hlavu, co té babičce nebo tomu dědečkovi dát k těm narozeninám. A v ten moment tam pro tebe byl ten porcelánový sloník. Dokonce se tehdy prodávali i sloní, který měnili barvu v závislosti na počasí. A když bylo venku třeba sichravo, mělo začít pršet, tak zmodral. Když tam mělo být krásně a bylo tam léto, no tak zežloutnul. Prostě podle toho slona se dala dělat předpověď.
1: Ne, tak babi věděla, že když zmodral, takže jí budou bolet klouby, jako. Ale 23 tisíc slonů, dokáže si to představit? To je prostě brutální. Teď v sobotu v Bochově to navíc jako budou celý oslavovat.
0: Já myslel vystavovat všechny.
1: Vystavovat už je vystavujou, že jo? Jako 23 tisíc slonů, to je strašný. To bych doma opravdu nechtěl.
0: No co pa doma? A chtěl bys tam uklízet tomu?
1: No nechtěl, samozřejmě, že nechtěl.
2: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespadne, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Dobrá práce a skvělý tým?
14: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
13: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
14: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty projekty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
13: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
14: Těšíme se na vás.
9: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 000. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Keramika Soukup.
17: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
18: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem. Jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
19: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
20: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: BB Rexa a Fightless, posloucháte Divoký západ Hitrády a FM+, a za chviličku zprávy, které možná nebudou.
1: Je to jeden velký otazník, jedno velký překvapení, o čem vlastně budou zprávy. Právě teďka je dává dohromady naše zprávařka Klára Zemanová, ale bohužel se jí zaseknou počítač a tak hrozí, že vůbec žádný zprávy v 16 hodin nedostanete.
0: No ne, tak bude mít normálně zprávy z okna, jakože jo, když nám nešel internet, tak jsme taky vysílali o tom, co bylo venku.
1: To nedá takhle bez přípravy.
0: No, jako zprávy jsou horší. Mimochodem, já mám jako jednu storku, když začínaly rádia, ještě nebyl internet.
1: To si nebyl ani ty, ale...
0: Tak jsem ještě nebyl ani já v tu dobu. Tak přesně, jako nebyl internet, nebylo z čeho brát inspiraci. Takže vím, že jedno nejmenované rádio vysílalo o tom, jak roste strom před jejich oknem. Trvalo to zhruba 3 měsíce, než přišel tehdejší programový ředitel a řekl, ještě jednou někdo cekne o tom stromu, tak ho osobně porazím.
1: A sídlilo to rádio tady u nás v baráku?
0: Bylo to v Praze.
1: Okay,
0: bylo to v Praze, jedno nejmenované. Miles Smith a za chviličku možná zprávy, počkejte.

0: Snad jste u toho nezmrzli, Demi Lovato, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, a my se jdeme kouknout na silnice.
1: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, na Plzeňsku nám přibývá nehod, začínáme v Rokycanech, Tršova ulice hlásí nehodu dvou osobních aut, komplikace čekejte taky na průtahu Losinou a na výjezdu z Doubravky směrem na Chrást, i tady to aktuálně blokuje provoz. Přidám k tomu taky Hořovice, Tršova ulice, nehoda dvou osobních aut a stále se nám to štosuje taky na dálnici D5 z Prahy na Plzeň a to zhruba na 22. kilometru, kolony se tvoří až na 33. kilometr. Bacha taky v Karlových Varech, i tady už to ovládla odpolední špička náměstí Jana Palacha, kruhový objezd, tady je to průjezdný zhruba za 30 minut, taky s tím počítejte. Vaše info z cest, tak to čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: On air.
13: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
14: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. V minerální vodě Natura z Česka na Slovensku našli nejspíš žiravinu. Obsah láhve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu dál nekonzumovali. Polská vláda hodlá prosadit zavedení mimořádné daně z nadměrných zisků ropných společností. Získané peníze chce použít ke snížení cen pohonných hmot, uvedl to polský premiér Donald Tusk. Návrh na zavedení daně dříve zablokoval polský prezident Karol Navrocky. Ten je spojencem národně konzervativní opozice, píše o tom agentura Reuters. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo kontroly na hranicích s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovenskem. Podle ministra vnitra Kernera jsou opatření proti nelegální migraci a pašerákům stále nezbytná. Rakousko zároveň tvrdí, že kontroly i jejich rozšíření do pohraničí mají co nejméně komplikovat pravidelné přeshraniční dojíždění. No a český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před úterním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil Krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů.
15: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Po zbytek dne čekáme hlavně polojasnou oblohu, zítra pak oblačno, sem tam může lehce sprchnout, hlavně po obědě, a nejvyšší teploty na západě Čech kolem 23 stupňů.
6: Hit Radio FM+.
0: Pěkný úterý přejeme, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: No a posíláme další hity, Wiz Khalifa, Charlie Puth a taky Mike Schulte.

0: Love do práce, See You Again. A Wiz Khalifa, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: Teďka jeden příběh, který se možná bude znít, jako kdyby opět nějaký pacient utekl z Dobřan. Ale ne, není to tak. Vrátíme se teďka k případu pár týdnů starým. Jedná se o motorkáře, který dělal nějaký virvál na silnici a přijeli za ním policajti.
0: Mm-hmm.
1: On byl na ně sprostej, zablokoval provoz na celý silnici a když právě přijeli policajti, tak z pouzdra na zádech, jakožto motorkář, teď poslouchejte, jo, fakt důležitá věc, motorkář z pouzdra na zádech vytáhne samurajský meč a vyhrožuje policajtům, že je rozseká.
0: Prosím tě, a kde se tohle stalo?
1: Na Rokycansku, samozřejmě. Na Rokycansku. Skončil v poutech na zemi, blbeček jeden, že jo? Jo. To je jako, to je úplně
0: není
1: jasný.
0: Není nad tvou krásnou upřímnost.
1: Ale to, teďka jo. Poslouchejte, proč vám to celý vyprávím. Jo. Takže po tomhle tom příběhu se motorkář rozhodl, že zavolá na policii a že si vyprosí, aby mu tu katanu vrátili zpátky. Dokonce už i kontaktoval generální inspekci bezpečnostních sborů a podobně, prostě chce svou katanu zpátky a já si myslím, že takovýmhle lidem nemá do ruky přijít ani příborový nůž, natož pak ostrá katana, samurajský meč.
0: Jako čemu se divíš? Jo, stalo se to na Rokycansku, tam moc dobře znají cenu železa a tady mluvíme o ušlechtilé oceli.

0: Ale Alex Voren, zdravíme všechny řidiče na všechny silnice i do ulic větších měst. Pojďme se kouknout, jak to vypadá právě teď v dopravě.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme v Sušici opatrně. Nábřeží Karla Houry, tady máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Nehody se aktuálně nevyhýbají tedy ani Plzeňsku. Komplikace čekejte na výjezdu z Doubravky ve směru na Chrást, taky na průtahu Losinou a přidám k tomu ještě Rokycany, Pražská ulice. Tady je to nehoda dvou osobních aut, která komplikuje dopravu. V centru Karlových Varů počítejte taky s odpolední špičkou, kruhový objezd na nábřeží Jana Palacha, ten hlásí aktuálně průjezd okolo 30 minut, k tomu počítejte se zdržením taky na dálnici D5 a to ve směru z Rozvadova na Plzeň. Kvůli opravám a frézování se to teď štosuje třeba na úrovni Nejřan a taky Tlučný. Další informace, tak ty nám posílejte na náš WhatsApp 720 870 237. Šťastnou cestu.
3: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
7: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
10: Pokrývači a stavební firmy pozor. Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
13: Klikni hned na MHCZ.
14: MHCZ.
12: Už 30 let.
15: Máš u sebe korunu?
12: Na co?
15: Na novou vanu ze Senesy.
12: Odkud?
15: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
16: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
17: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
19: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
20: Plynu.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
20: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Skvělý hity, to my umíme. Jo, jo, posloucháte Hit Radio FM Plus Radio, který dělá radost a který je rozdává peníze.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: No a hlavně dneska ráno se to povedlo, dneska to klaplo, dneska jste otevřeli ty dveře.
3: 30 sekund připomínáme.
4: 30 sekund startovalo, všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
5: Je to tady, je to paní Zdeňka.
3: Už je takhle rychle, Ježišmarja.
4: No tak bomba.
5: To bylo pár sekund.
3: Zdeňko.
5: Viděla nás z okna, já ji předávám.
4: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
5: Dobré ráno.
4: Tak vy jste na nás číhala? Vy jste na nás tam číhala?
5: Ano.
3: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
5: Ano, přesně tak.
4: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
5: Jupi.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak jste nám ale pěkně vybrakovali prasátko, 7000 korun je fuč a zítra hrajeme zase o bůra.
2: Ano, ráno v 7.10 nezapomeňte otevřít dveře, jestli tam náhodou nebudeme stát, no a kdyby náhodou nebyla ještě registračka hotová. www.hitradiofmplus.cz
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Las Animals. A tady je Divoký západ, který vám hraje ty největší hity a děláme to moc rádi. Už jste byli na houbách? A kolik jste si toho z lesa odnesli?
1: Hele, v Čechách vím, že jako neplatí vůbec žádný pravidla a prakticky do lesa můžeš přijet klidně z nůší. Dokonce pár týdnů zpátky nám psal nějaký chlapík, když začínala houbová sezona, že snad vyrazil, nebo ne, že viděl jednoho muže, jak šel normálně s kolečkem na houby a přivez ho plný.
0: Hele, my Češi, jako často říkáme, že do lesa jedině s kosou. Není tomu tak ale úplně všude, jako, a tím bych chtěl zdůraznit, jak dobře se tady máme, a pojďme si to říct ještě jednou, jak dobře se tady máme, protože teďko ve Švýcarsku Italové nazbírali zhruba 30 kilo hub a když vyšli z lesa, tak tam na ně čekala hlídka policie, která řekla, ne, ne, ne, chlapci, takhle to nepůjde, jo, takže 3 kila na osobu, vy máte 30 na osobu, všechno sem, nemáte nic, smůla, čau. Nikdo se s nima nebavil, jako hotovo, fertik, čus.
1: Takže dostali pokutu.
0: Dostali pokutu, samozřejmě.
1: Švýcarský pokuty bývají hodně mastný, tyjo, a tučnější než emmental.
0: A teď přichází ale jako zlatý hřeb celého příběhu. Oni to zabavili. A řekli, tyjo, ale to je škoda jako vyhodit ty houby. Tak to normálně rozdali v domově důchodců.
1: O, to je hezký, ale.
0: Mě by jenom zajímalo, jak to dělají s drogama ve Švýcarsku. Jestli taky rozdáváte, dejte vědět, já budu šetřit na penzi na nějaký hezký v důchodsku. Zara Larsson, už za chviličku.
2: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Zlatý český ručičky. A u nás v Elitexu to platí dvojnásob. Sázíme na šikovnost a moderní technologie. A pozor, teď hledáme vaše zlaté ručičky. Chcete si vydělat a pracovat v moderním provozu v české firmě s více než 70-letou tradicí? Pojďte do toho s námi. elitexnepomuk.cz. Elitex Nepomuk. Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: 16:59, tenhle čas je s váma Hit Radio FM+.
1: Teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Jih Plzeňská hlásí komplikace na trase Nezvěstice Spálené Poříčí. Čekejte na půli cesty s dopravní nehodou, nebo počítejte, je to nehoda osobního auta. Větší komplikace tak ty potkáte aktuálně mezi Zdicemi a obcí Libomyšl. Osobní auto tady skončilo mimo vozovku, nehoda se tu šetří, bude se taky vyprošťovat, tak s tím počítejte. A přidám k tomu ještě taky nehodu v Sokolově, ulice Karla Havlíčka Borovského. Tady částečně blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Další komplikace, tak ty posílejte na WhatsApp 720 870 237.
2: Svianek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
9: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Nad Prahu v pátek odpoledne proletí akrobatická skupina britského královského letectva Red Arrows. Letouny se nad metropolí objeví po 14. hodině a ve výšce zhruba 300 metrů předvedou průlet s kouřovými efekty. Formace přiletí od severu nad letištěm Václava Havla se seskupí a přes Vltavu zamíří nad centrum města. Dopravu na varšavském hlavním nádraží v neděli večer zkomplikoval zatoulaný los. Ten se procházel v železničním tunelu a v jednu chvíli se uvelebil u kolejí. Zasahující týmy zvíře uspaly a z nádraží odnesly. Dostal v žertu jméno Emil, stejně jako los, který putoval z Polska do Rakouska. Turecko zadrželo nejméně 150 protestujících proti zátahům na LGBT plus komunitu. Informovala o tom agentura Reuters. Turecká vláda policejní razie zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. A na závěr míříme do světa sportu. Finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na opraveném stadionu v Barceloně. UEFA zároveň na webu potvrdila, že o rok dříve se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz Aréně.
10: Autokar ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Po zbytek nečekáme hlavně polojasnou oblohu. Zítra hlavně teploty kolem 22 nebo 23 stupňů Celsia. Sem tam může sprchnout, ale celkově nás čeká krásná středa.
8: Hit Radio FM+.
0: Nádherný odpoledne, 17 hodin a 3 minuty, tady je divoký západ.
1: Posíláme další skvělý hity, jdeme do 90. Tady je Hedevej.

0: Evča Farná, Taky mi raj a vzpomeneš si, tady je Divoký západ Hitrádia FM+. Už příští týden nás čeká v Plzni začátek jedné z nejzásadnějších kulturních akcí letošního podzimu a nejde o žádný vinobraní.
1: Ku podivu. Jde o festival finále. Ano, Plzeň si taky řekla, že prostě nemůže nechat varům všechny filmy na celém světě. A tak se tady koná 39. ročník festivalu finále. Věc, na kterou byste určitě měli vyrazit od 25. do 30. září. Uvidíte více než stovku různých filmů, některé premiéry, uvidíte taky některé seriály a celý ten festival tak otevírá film s Klárou Isovou.
0: Já musím prásknout, ty si tady jako trošičku nadhodil ty Karlovy Vary, samozřejmě o tom jako žádná, ale už je to prej tak, že jako herci, když se potkávají v Karlových Varech, tak si říkají na konci, jo, uvidíme se na finále v Plzni na podzim, ahoj.
1: No, festival finále je vlastně takovej varský festival, akorát bez těch

0: Žáků.
1: Hele, a měšťanská beseda, to bych jako úplně s termálem taky nesrovnával, to je taky úplně jako jinačí objekt, jo. Ale měšťanská beseda, absolutně boží věc, příští týden v pátek 25. to tam odstartuje, vstupenky už teď na festivalfinale.cz.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Moon, Lady Gaga a její Poker Face, tu vám zahrajeme za chvilku tady na Hit Radio FM+.
2: Studenty Západočeské univerzity v Plzni dneska po ránu vyděsila SMS-ka. Byla to varovná SMS-ka o tom, že na půdě univerzity se údajně nachází aktivní střelec. Tuhletu SMS-ku odeslal jaksi neprávem systém, který tam před časem zavedli právě, aby studenty varoval při mimořádných událostech. Sjela se tam policie. Nakonec se teda ukázalo, že jako opravdu to byl planej poplach. Nic se nestalo.
1: No tak naštěstí ještě nezačal semestr a na začátku ještě nejsou vůbec žádní studenti, takže jako docela v klidu. Ale já mám v paměti asi 2 roky zpátky, ne? Tam zvali prostě nějaký kluci prostě nějaký Allahu Akbar, no a,
2: jo.
1: A normálně to spustilo vlastně velký policejní manévry, možná stejně jako dneska, takže
2: jo, z toho jako velký pofírunk. Mně se líbí teda to vyjádření Západočeské univerzity, která samozřejmě říká, jsme rádi, že naše systémy fungujou. Jo, to je vyjádření směrem ven.
1: Aha.
2: A teď si úplně představuju, jak to probíhalo směrem dovnitř.
3: Kdo zmáčknul to červený tlačítko?
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 km. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
6: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
12: www.pubec.cz.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice. Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
20: Evropská liga už znovu klepe na dveře Dusan Arény. 4 zápasy, 4 evropské noci, 4 soupeři, kteří tu ještě nebyli. Startujeme už ve čtvrtek 17. září od 21 hodin, kdy přivítáme belgický Union SG. Přijďte vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a podpořit Viktorku na další evropské cestě. Všechny důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Jsme ready for Europe.
21: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Damiano Davy, tladíte divoký západ Hitrádia FM+. Dneska startuje hokejová extraliga. Ano, Karlovy Vary to celý zahájí v 18 hodin doma pěkně v KV aréně. Ona už je to teda Matony aréna, na to si musíme jako zvyknout. Nejde mi to úplně přes pusu.
1: Zajímavý teda je, že Karlovy Vary otevřou celou hokejovou sezónu se soupeřem, se kterým vlastně prohráli o finále. No, zatímco Vary mají bronz, tak Třinec ten bral zase stříbro, takže se jedná o takový duel poražených.
0: No, a když to otočí z pohledu ostatních klubů, třeba z pohledu Plzně by to mohlo být duel oceněných.
1: Pojďme se ale podívat taky na to, jak moc kterým klubům věří bookmakeri.
0: Ano.
1: Sázkový kanceláři už hnedka na začátku celé sezony vypisují kurzy na to, kdo vyhraje celou hokejovou extraligu, kdo se stane vítězem playoff. Takže kdybyste si vsadili tisícovku na plzeňský Indiány, tak byste vyhráli 17 tisíc.
0: Dobře.
1: Kdybyste vsázeli tisícovku na energii, tak by to bylo 1022.
0: No a komu tím prospěješ?
1: Ale samozřejmě je to celkem jedno. My taky nenabádáme žádnému sázení.
0: Ne, to rozhodně ne. Ministerstvo financí varuje.
1: Ano, jenom chceme prostě říct, že Plzeň je větší favorit než energie.
0: No, pochopitelně na začátku sezóny si můžeme říkat, co chceme. Počkejme na konec a kdo bude mít ty medaile, jo?
1: Ale takhle, i jako Plzeňák musím říct, že hned v úvodu celé sezóny energii držím palce. Dneska 18:00 proti Třinci.

0: Tady je divoký západ, za chviličku pošlem poetiku, dáme taky Linkin Park a máme i tipy na víkend a nejenom vlastně na něj. Kam
1: vyrazit? Ano, já vás vezmu na největší festival mini pivovaru, který na západě Čech máme. Je to už 19. ročník festivalu Slunce ve skle. 50 pivovarů, 250 druhů piv a k tomu 3 dny na to je všechny ochutnat. Akce začíná ve čtvrtek a končí v sobotu, hodně pozdě v noci. Vše na návsi v Černicích a vstupné, to je zdarma.
0: Já vás pozvu na akci, která se jmenuje krásně Busty v lese. Tuhle sobotu 19. září ožije svatý Linhard v Karlových Varech. Právě od 13 hodin se budou opejkat busty, ale není to jenom o tom opejkání. Těšit se můžete taky na simulátor jízdy autobusem, tvořivý dílny, lesní pedagogiku, ukázku hasičské techniky, lesnické techniky a spoustu dalšího doprovodného programu. Takže tuhle sobotu svatý Linhard v Karlových Varech, začátek ve 13 hodin.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Jenom hity. Hit Radio. Kyně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. A

0: Kontionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náborový den do Daikinu. Od 10 do půl 6 si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
17: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
15: CZ.
0: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, my jsme rádi, že vám můžeme být na blízku. Hladíte divoký západ, my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili.
2: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme odstartovali Extraligu a dali jsme si k tomu společně s vámi hokejový kvíz, ve kterém, musím říct teda velmi skromně, jsem zazářil jako Hašek v Nagánu. A to jsem přitom byl naposledy na hokeji, když se ještě na tribunách kouřilo.
1: Zlatý hat-trick, vítej zlatý hat-tricku, hele. No a taky jsme kroutili hlavou nad událostmi ze západu Čech, jako každý den, hele. Na Rokycansku totiž nedávno policii ohrožoval jistý jezdec na motorce, který na ní vytáhl na ty příslušníky katanu, což je jakýsi samurajský meč, a vyhrožoval, že z nich udělá cimpr-campr. Jo, že budou prostě jak hadi.
2: Na suši.
1: Na suši, přesně tak. Pochopitelně policie mu teda ten meč zabavila. A češ týpek ho teď jako chce zpátky. Vytočil dokonce linku 158 a regulérně to požaduje. Tam ho poslali, víte kam? Tak to zkusil na gipsu. Já mu rozumím, je to Rokycansko. Tam prostě znají cenu železa, natož ušlechtilé oceli.
2: Takový to bylo dneska. A já věřím, že si naladíte divoký západ i zítra. Jsme tu opět po 15. hodině.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále se došetřuje nehoda v Sokolově, ulice Karla Havlíčka Borovského, opatrně. Komplikace pak čekejte taky mezi Zdicemi a obcí Libomyšl. Osobní auto tady skončilo mimo vozovku, bude se vyprošťovat. Pokud jste na cestách, tak opatrně, další komplikace hlašte. WhatsApp 720 870 237.
1: Svianek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
4: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Haló, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte jí tu.
6: Porsche Plzeň.
7: Dobrý den.
8: Je Škodovka vaše srdcovka?
7: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
8: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
7: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
8: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
6: Porsche Plzeň.
7: Porsche.plzeň.cz.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se vrátil na úroveň roku 2021. Stoupl také počet kolizí zhruba o 900, bylo jich 15 600. Doplní ředitel služby dopravní policie Michal Hodboť.
13: Nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
12: Nejpočetnější skupinou obětí byly o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy zhruba třetina z celkového počtu. Slovenští hygienici oznámili nález patrně žíraviny v minerálce Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Na území naší republiky se podle hygieniku potenciálně nebezpečná šarže nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodána pouze na slovenský trh. Rychlíky na lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov bude od prosince 2028 pravděpodobně provozovat RegioJet. Nahradí stávající České dráhy, které byly druhým účastníkem soutěže. Dnes začala 15-denní lhůta pro odvolání. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu, a to zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
14: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
12: Ráno se objeví ojediněle mlhy, nejnižší teploty 14 až 9, pak na východě kolem 7 stupňů, no a přes den většinou oblačno, polojasno, odpoledne další přibývání mraku, přidají se přehánky nebo déšť, lokálně bouřky, ale teploty vysoké 22 až 27 stupňů, foukat bude postupně severozápadní vítr.
15: Hezký večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě před námi cesta časem, a to pomocí těch nejlepších songů z 80., 90. a taky milénia. Na start našeho večera jsou tu ATC.

Jamie Walters a Hold On. Posloucháte Hitradio, krásný večer. 10 minut po 6. úterý je tady. Ano, pokud jste někdo měli pocit, že už je minimálně čtvrtek, není. Je úterý, prosím vás, jo, ale to nevadí. Dneska se i docela vyčasilo. Co jsem koukala, tak se žene výrazné ochlazení za námi. Tak pokud jste se dneska třeba zapotili, pač jste to slunce nečekali, pojďme si to užít, jo, protože jestli se výrazně ochladí, tak zase budeme vzteklí, že musíme lovit všechny ty svetry a teplý ponožky a tak dále. Takže hele, jo, je hezky a je to samozřejmě naprosto super. Ok? A co víc, ten nejlepší soundtrack, ten máme úplně zadáčo. Právě teď Phil Collins a In the Air Tonight.

0: Jedinečná Annie Lennox a Little Bird. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte fajn večer, že už jste ideálně doma. Jo, a takový to... A teď nemusím. To by byla samozřejmě ideální varianta. Pokud to tak není, tak si to můžeme na chvilku třeba aspoň představit, jo. Nebo aspoň na chvilku ty starosti tak jako nechat jako fuj, pryč, pryč. Skamenělý dítě, osmiči pravý tě, splašený pliš. No prostě si jenom chvilku užijí ty nejlepší songy. Za chvilku skupina Lucie a Skamenělý dítě, taky Alphaville nebo Shania Twain.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
11: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
10: Byty Dobřany.cz.
11: V Dobřanech se žije dobře.
12: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
14: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.

0: Automa. Letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Merien Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň, vaše centrum nákupů a zábavy.
1: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
2: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
3: Takže dobrá noc?
2: Velmi dobrá.
4: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shania Twain v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Mimochodem, dneska je dost důležitý den. Pánové, pozor, pozor, pozor, protože dneska je den oceň svou manželku. Tak jestli jste to dneska ještě neudělali, je čas to napravit, je večer, jo. Protože údajně, tak nějak jako už víme, nakolik by se dala práce takhle ženy v domácnosti ocenit. Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, což není málo. Kdo z vás má 4 mega jen tak v kapse, že jo? Navíc, kdyby manželky začaly stávkovat, pojďme si říct, že moderní civilizace by skolabovala přibližně do 48 hodin, jo? Protože kdo jiný ví, kde jsou ty náhradní pytlíčky do vysavače, kde jsou ty tablety do myčky a jak se vlastně používá každý přístroj doma. Aha, aha, nejde samozřejmě o takový ty úplně basic věci jako mytí nádobí, jo? To je ta nejlepnější položka. Počítá se tam ale hlavně ta mentální zátěž. Neustále běžící procesor v hlavě, to je takový to, jak máte otevřených jako 20 oken internetu, někde v pozadí hraje nějaká písnička, netušíte, odkud to vychází a do toho se tam načítá video. Tak tohle se děje v ženský hlavě, jo? Takže prosím vás, pokud máte svoji paní doma, oceňte ji. Řekněte jí, jak moc pro vás znamená a pojďte si s ní třeba zatancovat. To by mohlo zabrat, hele. Normálně ji vytáhněte z křesla, řekněte pojď, pojď zlato. Mojo a Lady Hear Me Tonight k tomu, tak si to užijte.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, jste z Hit Rádia. 6:45, doufám, že máte krásný úterý, že si to užíváte. Dneska bylo ještě hezky, už takových dnů asi moc nebude. Ačkoliv i zima bude nadprůměrná, takže hele, nebudeme malovat čerty na zeď, jo? Paž do Mikuláše, je naštěstí ještě daleko. Heaven is a place on earth, o tom už za chvilku. Belinda Carlisle, taky se budou Black Eyed Peas nebo Erasure.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Povídat si budeme mimo jiné o novém náměstí republiky, o stavbě nové sportovní haly na Borech a také o non-stop veterinární pohotovosti.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda. Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou. Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat.

0: Dobrý den.
1: Je Škodovka vaše srdcovka?
0: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
1: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
0: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
1: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
2: Porsche Plzeň.
0: Porsche-Plzeň.cz.
3: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Meridian Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
5: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
4: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
5: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
6: Těšíme se na tebe.
5: Farma Park u Toma CZ.
4: U Toma, tam to všechno začíná.
5: Centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Merien Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v Centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
3: Krásný večer, minuta po 7 hodině, doufám, že si užíváte úterý. My si dáváme dál ty absolutně nejlepší hity a pozor. No co by nás tak mohlo jako probrat, že jo? Co by tak mohlo trošku rozproudit tu krev v žilách? Eye of the Tiger, to zvládne.

Enigma právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Máme tady poměrně bizarní záležitost, protože prosím vás, když si dáte Happy Meal, tak to neznamená, že vám to zlepší náladu. Ale to my asi tak nějak jako víme, že jo? Jsou lidi, kteří to neví. Nebo předstírají, že to neví. Jeden chlápek teď prosím vás žaluje McDonald's, a to proto, že si dal Happy Meal a necítí

0: Welcome to my life. Simple Plan dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 7:15. My si spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Cestujeme časem a musím říct, že na tom je nejlepší to, kolik skvělých songů v té době vzniklo. A spousta z nich má výborný poselství. Jo, už jsme tady měli, že vlastně nebe je tady u nás na zemi. Jo, tak je o tom, jak se nesmíte vzdávat. No a taky třeba něco, co každá z nás dámy chce občas slyšet.
1: Pro mě se dá pěkná, pěkná, pěkná.
0: Tak kdyby vám to náhodou neřekl ten váš, řekne vám to Janek Ledecký a to už za chvíli.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
3: Porsche Plzeň.
4: Dobrý den.
5: Je Škodovka vaše srdcovka?
4: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
5: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
4: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
5: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
3: Porsche Plzeň.
4: Porsche-plzeň.cz.
6: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Meridian Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: DJ Semi v éteru Hit Rádia, krásný večer a dneska to cinklo.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, kdo pak to zvoní, stále pokračuje. Pokud máte registraci na hitradio.cz, měli byste každé ráno v 7.10 být ready, protože v tu chvíli vždycky naše snídaně šampionů udělá tohle. Takhle pustí zvoneček féteru a v tu chvíli vy musíte vykouknout ze dveří, z okna, odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. A dneska se to podařilo. Paní Zdeňka vyběhla po asi 9 vteřinách. Neskutečná rychlost a díky tomu má 7000 korun. Jsme tak opět na startu. To znamená, že na někoho z vás, z registrovaných, zítra čeká 5000. Takže prosím vás, 7.10, buďte ready. No a pojďme si připomenout, jak to ráno vypadalo. Teď.
2: 30 sekund startovalo, všichni dosta registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
0: Už je takhle rychle, ježišmarja.
2: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
0: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
2: Tak vy jste na nás číhala,
4: Ano.
0: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
2: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
4: Jupi.
0: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Fine Young Cannibals, Good Thing v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Doufám, že pokud třeba ta nálada dneska nebyla úplně dokonalá, což se samozřejmě může stát, jsou i takový dny, to k tomu patří, tak ale doufám, že vám s ním pomáhají tyhle songy. To nejlepší z 80., 90. a milénia. To jsou totiž songy naprosto zásadní. A za chvilku v tom budem pokračovat, jo. Cyndi Lauper, legenda. Divoký vlasy, fantazie, Mika, jo, a jeho Grace Kelly, on je jiný, ale on to tak chce. Dokonce se ho snažili, prosím vás, tehdy změnit. Naštěstí se tomu vzepřel a řekl, ne. No je to dobře, protože tak, jak je, je skvělej. No a k tomu třeba tohle. Dám si ruce do kapes. Song, který určitě všichni dobře znáte. Kapela, kterou jste nemohli minout. Činasky a jejich dlouhý kouř už za chvilku do uší, tak si to užijte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán. Porsche
5: Plzeň. Dobrý den.
6: Je Škodovka vaše srdcovka?
5: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
6: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
5: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
6: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
5: Porsche Plzeň. Porsche-plzeň.cz.

0: voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den.
1: Je Škodovka vaše srdcovka?
2: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
1: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
2: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
1: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
3: Porsche Plzeň.
2: Porsche-plzeň.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www

prostě nádhera. Patrick Swayze, She's Like the Wind, posloucháte Hit Radio. No a když už jsme teda u takovýhle romantiky, jo, tak já navážu ve stejném duchu, protože prosím vás, je to... Asi jste to každá někdy udělali. Asi to platí teda hlavně u nás žen. Nevím, pánové, klidně se přiznejte, nestyďte se. Protože prosím vás, je teď prokázaný, že čichání k přítelově třeba mikině nebo tričku nebo partnerově, jo, kusu oblečení, samozřejmě takovýho, co už měl na sobě, to znamená, že z něj cítíte to jeho pyžmo, tak to normálně prokazatelně snižuje stres. To je jako hustý, jo, takže takový to, že vám kluci krade mikiny, to není proto, že bychom chtěli vám krást mikiny. My to potřebujeme. My to potřebujeme, aby jsme mohli být ta klidná, hodná koťátka, jo, takže dámy, čichat k mikinám, tričkám v pohodě, jenom prosím vás, vyhněte se ponožkám. Ok, Jamelia a Superstar.

0: a Keep the Faith. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Tak co? Zatím dobrý? To jsem ráda, to jsem přesně chtěla slyšet. Doufám teda, že jste říkali ano, samozřejmě. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje. Za chvilku třeba tohle. Ano, Black Velvet, to je Alana Miles, k tomu taky Gypsy Kings nebo Team, tak buďte s námi.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Auto Hornát, Plzeň Bolevec. Auto

Tým a Držím ti město. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Mimochodem, za chvilku, konkrétně 1. listopadu, bude mít roční výročí naprosto fantastická událost. Možná jste to loni nezachytili, ale právě před rokem dánský ministr zahraničí se potkal se svým egyptským protějškem, takže s egyptským ministrem zahraničí, a daroval mu, prosím vás, naprosto dokonalý dárek. Dal mu totiž Lego set pyramid. Což je úplně skvělý. A hlavně ta fotka, kdy ten egyptský ministr zjistil, co to dostal, jak mu svítí oči, jak se směje, jako něco jako my, kdybychom teď vyhráli třeba 10 mega. Jo, úplně takový to, když jde dítě poprvé ke stromečku, vidíte světýlka a je fakt šťastný. To je naprosto dokonalý. Dospělý chlap a vidíte, jakou radost mu udělá prostě Lego. Jo, neskutečná věc. Já si myslím, že už uběhl rok, tak jenom doufám, že už to tady egyptský ministr má postavený. Tak držíme pěstí. A k tomu jedna Bad Romance, tohle je Lady.

0: Gonna Do, Rod Stewart v éteru Hit Rádia. Hezký večer vám všem, blíží se 9:00 a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se moc krásně, dávejte na sebe pozor, žádný šílenosti, známe se. No a další hity už za malou chvíli. Dorazí Destiny's Child, jejich Survivor, taky Michael Sembelo nebo Tina Turner, tak buďte s námi a ahoj.
1: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
4: CZ.

0: gonna see my old pop and I know you're ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: 12 hlasů, 12 cnů, jedna vítězná hvězda. Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou. Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio.

0: Renault.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
6: Takže dobrá noc?
5: Velmi dobrá. Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
7: Postele Losina.
8: Porsche Plzeň.
9: Dobrý den.
10: Je Škodovka vaše srdcovka?
9: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
10: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
9: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
10: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
8: Porsche Plzeň.
9: Porsche-plzeň.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
4: Postele Losina.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.

0: Přestaň na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
6: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
7: Takže dobrá noc?
6: Velmi dobrá.
8: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
9: Postele Losina.
10: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Porsche Plzeň.
15: Dobrý den.
13: Je Škodovka vaše srdcovka?
15: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
13: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
15: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
13: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
14: Porsche Plzeň.
15: Porsche-Plzeň.cz.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+.

0: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Hit Radio.

0: But you're just a boy.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losiná 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
4: Postele Losiná.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.

0: Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.